0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak tady mám na návštěvě dva kolíky a opravdu je s nima velmi zábava. Musím si zvyknout na Tomáše Belka, který je od přírody, jak ho tak se snažím prokouknout, trošku cynik, to je fakt. A Roberta, no, cynik, no, možná, že je to příliš silný slovo, ale ze všeho si dělá prdel. A samozřejmě Roberta, který je v podstatě něco podobného, ale protože je to pořadatel festivalu Mezi ploty, tak musí být přece jenom trošku serióznější. Tak, kde jsme to skončili, už si ani nepamatuju, protože těch informací bylo hrozně moc. Já bych se na Roberta zase obrátil, ty jsi říkal upřesně ještě to datum konání festivalu Mezi ploty.
2: Tak začnu tím, pardon, co si každý budem pamatovat, poslední víkend v květnu.
1: Poslední víkend v květnu
2: a to je 31.30. Vypuknou opět, teď už je to snad po 35. Jo, dokonce, Mezi ploty v Praze.
1: No protože v 92. to začalo?
2: V 92. no. Ono jako já už jsem začal takhle jako blbnout v roce 90, jo, ale trvalo mi dva...
1: A s čím jsi začal blbnout v roce 90?
2: No to jsou zajímavý věci, člověče.
1: No tak povídej.
2: Jo, nejdřív jsme uspořádali, abych byl jako stručný, orientační běh pro lidi trpící schizofrenií. Což jako je trošku cynismus.
1: To je trošku nebezpečný, protože mohli běžet dvěmi trasami, jako na jednu.
2: No, naštěstí to bylo zajímavý, všichni se našli a všem se to strašně líbilo.
3: Mí jde místa vyhrála tatáž osoba.
2: Ale mně se to líbilo taky, protože tam jsem jako trochu nakouk právě z té legrace toho 20-letého kluka i do toho podloubí toho utrpení. A mě to hodně, jako musím říct, se mnou jako zacvičilo.
1: Můžu tady ti skočit do řeči otázkou. Právě festival Mezi ploty klade důraz, mimo jiné, že jakoby na podporu, dejme tomu, duševního zdraví. Jsi říkal, začal jsi s orientačním během pro lidi, kteří mají duševní problémy nějaký. Jak tě to napadlo? Proč zrovna tohle téma tě inspirovalo k tomu dělat tyhle akce?
2: To je jako docela...
1: Protože jsi sám Agor?
2: To taky, samozřejmě.
3: On sám sebe několikrát pokousal, takže...
2: Pokousal a já nevím, co ještě jsem to dělal. Už si nepamatuju, jo, ale k té otázce, abych odpověděl. Tak za prvý, to už jsem jako říkal někde, jo, ono taky byla jiná atmosféra, jo. Takže když se je ti 19 nebo 20 a teď jako seš samej průšvihář od základní školy až do té maturity a nikdo neví vlastně, co z tebe jako má vyrůst, protože seš naprosto nevhodnej. Tak a teď najednou začne jako takhle padat ty zdi okolo nás, že přišla ta revoluce. A do toho si píšeš básničky, který si vydáváš s kámošem na cyklostylu, který jsme jako...
1: A máš pocit ještě, že jsi lepší než Verlaine.
2: Přesně. A do toho vlastně jsme to tam tak jako všem, komu nechtějí nic vydat. U mě v bytě prostě tam točili s tím cyklostylem z okna, z revolverový, to nám ho věnovali. Tak jako chceš udělat něco pozitivního. Jo, prostě fakt ta doba byla taková. Není to jako dnešní doba, bylo to úplně právě opačně. No a tím vlastně vznikla výstava, která se jmenovala Nová situace, kam jsme umístili právě Jardu Róna, Matěje Formana, Olbrama Zoubka, ale do toho jsme vmontovali i výtvarníky, který měli nějaký duševní problém. A já jsem právě si tehdy říkal, protože jsem byl na jedný z takových výstav právě duševně nemocných. A tam byly jako cedulky té nemoci, ne toho autora. A mě to teda, to bylo druhej zásah, jo. Protože jsem si říkal takovýhle ponížení pro ty lidi, jo. Který vlastně v tu dobu nějaký nemoci, kdy mají fakt jako akutní, nějaký silný duševní velký problém, trauma, bůví, co všechno. A jsou schopní vlastně v tu chvíli pouze malovat a dají tam všechno ze sebe. Je takhle ponížit, že napíšu jejich diagnozu a ne jak se ten autor jmenuje. Teď ty výtvarníci všichni jsou takhle nahozený, jo, jako nějakým směrem.
3: To je hustý, jako tady bych měl prostě písničku a místo mýho jména tam bylo napsaný chřipka a prostě nebo hemoroidy prostě.
1: Nebo třeba v tom případě, Tomáše, někdy teda, než říkám vždycky, někdy třeba kocovina.
2: Ano.
3: No někdy kocovina.
2: Tak, abych byl krátkej, tak vlastně v podstatě jsme pak udělali happening, kde jsme chtěli po těch návštěvnících, aby jako určili, kdo že je ten největší magor. Jo, a vyhrál to Jarda. Rona byl velmi potěšený, protože samozřejmě je normální, takže ho to velmi potěšilo. Do toho tam dorazil Pavel Landovský, ten prohlásil, že to je jako úžasný nápad, že konečně jako tady v této postkomunistický, jako v uvozovkách řek sračce, možná bude vznikat i něco jako pozitivního. No a pak já jsem běžel ulicí v Jilí, kde ten, jako ta výstava probíhala v klášteře svatého Jilí a tam byly jakhle furt nalepený plakáty Mozart Open, jo. A já nevím jak, ale prostě najednou jsem si řekl, to bude mezi ploty a bude to v Bohnicích, takže jsem vlastně fakt takhle to vzniklo a došel jsem za tehdejším ředitelem Zdeňkem Bašným, ten řekl, název je pěkný, tak to zkuste nějak udělat, no. A to byl rok 92.
1: A říkal jsi, že na ten první ročník přišlo kolik?
2: Já nevím, já jsem oběh všechny divadla, co existovaly v Praze. A všechny jsem nějak ukecal, že tam hráli od divadla Sklep, kde teda jsem jako pak chvilku i působil, protože jsem se díky tomuhle...
1: No ty by ses mi tam hodil teda, jako, mezi vlastně, Orla a Vávru.
2: takže to tak jako dopadlo vlastně, jak říkáš. A bylo tam ABC, Rokoko, nevím, jestli ABC nebylo v tu chvíli s Rokokem, divadlo, komedie, prostě všechny možný bránický divadlo a Viola, všechny možný scény, co v Praze existovaly. A bylo to ale ryze divadelního. A dorazilo asi 160 návštěvníků. Pravda je, že my jsme měli radost.
1: No.
2: Takže jsme to řádně zapili, to trvalo asi týden, jak se všechno úžasně povedlo. Ale když se ti to takhle točí v roce 93 a zase je to jako o 20 lidí víc, 94 a zase je to jako blbý, tak už jsem si říkal, tohle jako musíme nějak vymyslet, aby tam ty lidi začali chodit. A protože tehdy byly takový ty starý zastávky po Praze, autobusový, tramvajový, tak jsem pojal nápad, fakt jsou to takovýhle kraviny, jo. Pojďme, pojedeme na kolech a všechny ty zastávky, co existují, polepíme plakátama, jo. A lidi dorazili.
1: No vidíš.
2: A dorazilo jich tehdy asi 8 000 po těch 3 letech.
1: A to se zapíjeli 3 neděle potom.
2: Takže to jsme zapíjeli možná 2 roky další, ale prostě tím, jako se nastřelil festival mezi ploty.
1: Takhle to začalo, přátelé. Teď jste to slyšeli, možná jste to slyšeli poprvé, jak to všechno vznikalo a jak to všechno rostlo. Přiznám se, já jsem to poprvé slyšel taky. Protože já se, Roberte, přiznám, tyvo, já bych ti to neměl ani říkat. Já jsem tam nikdy nebyl na Meziploty. Holky, jo, Berenika, Rozára, dcery, říkali, tati, pojďme na Meziploty. Ale já jsem fakt byl v rádiu furt, jo. V těch dobách, už v těch 90. Ale zase, no, tak dobře vím, mluvám se, no, tak já se přiznám, že jsem
2: a
1: strašně línej.
2: A Veronika Kohoutová, tvoje dcera, teda letos bude vystupovat.
1: No to, a o tom ještě budeme mluvit.
3: Ta by měla přijít tím pánem.
2: Kde?
1: Budu tady, no. No. Jsi to slyšel, no.
3: Hele, tak aspoň ta dcera, ne? Ta přijde.
1: Ta,
3: když
1: Veronika,
3: vystupuje, no, tak to nedá asi z dálky. Ne?
1: Hele, to zařídím, jo, kdyby, jo, já ji budu volat dobře. Předtím. To zařídím. Hele, kluci, bude tam hrát, proč pouštíme, takhle, zeptám se Tomáše, proč pouštíme teď, si vybral ty tu píseň, Luci?
3: No, Lucie bude hrát mezi ploty letos.
1: Tak.
3: A tu píseň, a to je zase nafukování mého ega, protože tam mám písničku, to je, jestli pustíš tu správnou, tak jsem tam napsal ten text taky.
1: Víš, co se vždycky říká, mě nikdo nepochválí, tak se musím pochválit právě sám. Teď jsem vymyslel takovou parafrázi, když mě nikdo nenafoukne, musím se nafouknout sám.
3: Okay.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Robert Kozler, pořadatel legendárního festiáku Mezi ploty, a Tomáš Belko, vynikající textař, básník. Píšeš i básně, Tomáši?
2: Ne.
1: Nepíš. Tak vynikající textař a ne básník, jo? Ale pozor, libretista, no to je skoro už jako báseň, ne libretto.
2: Libretto je spíš podobný v scénáři.
1: Spíš scénáři, ale...
2: divadelní scénář pro jako hudební nějaký obsah.
1: To je scénář, který se ale občas musí rýmovat, říkám to správně?
2: No, právě že ne, to...
1: Ne, jo.
2: No, hele, libretto je třeba k muzikálu. No. Muzikál může být. Já jsem, když jsme se bavili, tady jsme měli tu Luci, tak já jsem kdysi dělal právě pro Luci muzikál libretto jenom, a byly tam písničky od Lucie. To se hrálo v Karlíně, jmenovalo se to Větší než malé množství lásky. A já jsem napsal ten příběh. To znamená, to je jako, když napíšeš divadelní hru a v tom jsou ty písně. Takže to libretto je vlastně...
1: Scénář. Počkej, ale když Tim Rice psal libretto Webrovi, že jo, pro Jesus Christ Superstar třeba, tak to byly vlastně písně, to bylo vyprávění, byl to vlastně scénář, celý ten příběh toho Ježíše
2: Krista. Může to být celý ve verších, jako může.
1: Nemusí, a nemusí.
2: Nemusí.
1: A může to být zpívaný a nemusí.
2: A nemusí.
1: To znamená, že je to normálně jakoby činoherní text, jako dejme tomu.
2: Může to být prostě...
1: Já tomu nerozumím, já
2: se
1: tě ptám.
2: Já jsem třeba teďka taková nejslavnější věc, kterou jsme dělali právě s Michalem Dvořákem, taky z Lucie, je to o Vivaldiho životě.
1: Vivaldiano, jasně.
2: Vivaldiano. A tam jsou jako různý útvary. Tam je zrovna báseň, ke který jsem se teda vlastně nepřihlásil, protože jsem řekl, že nepíšu. Ale tam jsem zrovna napsal i báseň. A jinak tam postavy z Vivaldiho života jako vyprávějí takový střípky, jako když rozbijí zrcadlo života, tak tam vyprávějí příběhy. A to je v proze normálně. Jo. A mezi tím jsou nějaká hudba. A teď zase něco chystáme a tam budou i písničky, takže dá se říct, že libretto je vlastně, jako když píšeš divadelní hru.
1: Jo.
2: A samozřejmě ve verších to bej může.
1: Mhm. Tak děkuji za vysvětlení, já vždycky, když mě někdo říká, napsal libretto, tak jsem si představoval, jak se jmenoval ten slavný libretista český, ježišmarja, to už je konec, nebo začátek 20. konec 19. století, víš, který je ten...
2: Sabina,
1: no, děkuji ti. No, tak to bylo ve verších, že jo, tady to jeho libretto.
2: Jo.
1: Nepsal on pro Danku, no?
2: Třeba pro Dana nevěsta, no. Vlastně to je celý zpívaný, že jo?
1: No, právě.
2: A jsou muzikály, které jsou jako skoro celý zpívaný.
1: Mm-hmm.
2: A jsou teď, to už se tolik nepoužívá, jo. Ale to už, teďka se ty muzikály dělají spíš jako, že máš divadlo, a pak se něco zaspívá a zase se to posune nějak černohrou.
1: Věděl jsi to, Roberte? Ale ty se tím nezabýváš, ne? No, libretta má, jestli se zabýváš.
3: No, tak to fakt se nezabývám, ale obdivuju Tomáše v té mnoho jako vrstevnatosti toho umění, který provozuje. Jo. Že fakt jako to je záběr a dokonce až takovej, že tady jako pro Mezi ploty udělal vlastně text k spotu. Jo. Což je vlastně, bych řekl, vrchol toho umění.
1: Pozor, text spotu. To je to nejtěžší, co můžeš napsat. Já s tím mám nějaký zkušenosti, hochu. No.
3: Takže tak, no. Tak jsem moc rád, jako, že vlastně takhle s Tomášem spolupracujeme. Nebo respektive, že mi jako vypomáhá. Třeba i v tom, jako, že potřebuju vymyslet i nějaký nápad vůbec, jako, kudy jako reklamně táhnout ten festival. Jo? Takže byly takový, jako právě ještě s Honzou Kalinou, sanitky. Což byl skvělý nápad Tomáše. Se sloganem Patříš do Bohnic. A to se mi moc líbilo, protože jako ty Tomášové, Klusové a Ksindlové

0: X a podobně nasedali do sanitky.
1: To znělo dost blbě. A Tomášové, Klusové, Ksindlové.
0: A teď vlastně, jo, vidíš, jak se tady spojuje už ta poezie, jo, v studiu. Tak ty sanitky je dováželi vlastně na ty mezipluty, jako kam patří, jako že už dobře ví. A to se mi jako hrozně líbilo, že vlastně takováhle jako symbolika vlastně byla nalezená, že jsme teda mohli jako vlastně podtrhnout i smysl té akce, no.
1: To je hezký, vidíš to?
2: Mně se ta myšlenka lidsky, proto jsem taky tady s tímhle chlápkem rád spolupracoval, protože ta myšlenka je jako dobrá. Myslím si, že pořád i v relativně teďka civilizovaný, no ona ta civilizovaná doba není, ale jako v pokročilý demokracii se pořád strašně stigmatizují ty nemocný, duševně nemocný lidi.
1: Jo, jenom taková
2: a navíc
1: vložka,
2: ten problém jestli, roste, že jo? Tak.
1: Přesně, jenom moje vložka, jestli ta naše pokročilá demokracie je ještě demokracie totiž, jo. No, ale fajn, ale nápad dobrý, jenom tady dovolíš, tady, že bych Robertovi zapřel, aby to neslyšeli posluchači, prvo, to bylo blbý. Kdyby se na tebe vysedal, tak se klidně obrať na mě. Jako.
2: No, on se možná to.
1: Ne, hele, my si teď pustíme jednu písničku a pak se třeba v příštím vstupu k ní vrátíme. Jenom krátce a podebatujem o dramaturgii toho letošního ročníku a obsazení, kdo tam bude hrát a tak dále a tak dále. To mě taky zajímalo, protože tam nebudou jenom muzikanti, ale budou tam i divadla, že jo? To je tradicí festivalu Meziploty, pokud se nemýlím, že jo? Tak já jdu do té pecky, jo, kluci. Prosím tě, Sáry, už jsi mu nalil to víno Tomášovi?
3: Ano.
1: Aby nebyl takový smutný, jo, takový smutný dneska.
3: Já už nevím, co mám dělat víc.
1: No. Tam já bych měl lápat, ne, nic.

je ta dáma plná intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu. Mění tajem

je ta dáma, že velice bystrá. Co prý má slovo,

Paříži koži, nedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

bedra už hněte, zase čerstvé těsto. Aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal,

0: Beat. Rocková spovědnice.
1: Roberte, tak já jsem předeslal, že se pobavíme o letošním programu festiáku Mezi ploty. Ty jsi chtěl ještě poznamenat, co jsme to poslouchali za dámu, před kterou si vybral. Tak co jsme to poslouchali?
2: No Bereniku, ne, já si tomu rozumím. To ano. Jsme poslouchali a já musím říct, že Berenika Kohoutová, je dobrý jako vždycky říct to příjmení.
1: Ano, to je, pro mě je to důležitý.
2: To je důležitý. Vlastně vytvořila i pro ploty jako velmi unikátní zdravici. Oni jsou to takový kravenky, jo, ale vidíš mnohdy, jak některý ty hudebníci prostě jsou v tom takový jako topořený, neví, co jako by se mohlo stát, ale tady je jednoznačně prokázaný obrovský herecký talent. Mm. Takže to je jako krásný, že tvá dcera vystupuje na Mezi plotech.
1: Ano, ona je strašná komediantka, to je pravda, ano. Zdravíme Bereniku, dobře. Tak k tomu programu, co tam, kdo tam všechno bude? Samozřejmě Tomáš Velkos.
2: Já projedu,
1: Velkos,
2: když jsme na beatu, projedu nejdřív tu muziku, jo,
1: jasně,
2: nějak
1: dobře,
2: zrychleně.
1: Okay. Určitě.
2: Ale je to hodně. Tak, znova opakuju, Lucie v sobotu večer, Divokej byl, ten by tady možná mohl taky se vlastně zahrát, mě teď dochází v neděli večer. Ale jsou tam takový party, jako je Marpo, jo, jako je Kašpárek v rohlíku pro děti, Zminovaných 100 zvířat. Ale pak se dostáváme i do takový jako sorty, která mě hodně jako hudební zajímá, to je Poletíme. To tady, teď jsme se domluvili, že bys mohl pustit. Je fakt vynikající kapela. A dokonce se divím, že vy dva ji neznáte, jo, jako fakt úžasný.
1: Tak jako Tomáš říkal, že jí...
3: My jsme hluchý, takže my nemáme šanci.
1: To je pravda, no.
3: Odezírat.
1: Jako když hraješ, tak nic neslyšíš už potom.
2: No, pak se dostávám k takovým lidem, jako je Xindlix, to je zase jakoby prostě to, co baví ženy.
1: Jo,
2: Tomáš Klus. A můžu mluvit o Berenice, o Martině Pártlový, Kateřině Marie Tichá vystoupí, jo, což jako si myslím, že třeba je jako velmi docela takový kultivovaný projev. Proto teda trošku mám pocit, je jakoby pokračování nepřímý, jo, ale vůbec s těma hudebníkama od Davida Stypky. A toho já jsem jako toho teď fakt jako teda mám naposlouchanýho křížem krážem, protože jestli mě za poslední dobu něco oslovilo, tak to bylo právě on, jo.
1: Jo.
2: Mně se tam líbí, jo, ta jistá melancholie, ale taková jako fakt síla, prostě měl obrovský talent. A když už jsme u těch divadel, jasně, zapomněl jsem na Lukáše Pavláska, ale on je jako i součást taková jako divadelní s team buildingem, Tomášem Belkem tady, kamarádi vlastně Mezi plotů, že obrovský podporovatelé, ale třeba Ester Kočičková, jo. Což spolu teď máme trávit nějakou jízdu až do Ostravy, právě jsme propagovali Mezi ploty.
1: Ester Kočičkou ti pak řekl, že můj zážitek.
2: A já jsem strašně rád, hlavně na tu obrovskou podporu, jo, protože, ještě teda dotknu se těch divadel, promiň, Havel má výročí, Václav Havel, jo. A my vlastně v divadle Za plotem, kromě toho, že tam jako budou jistý diskuze s představiteli naší země, panem prezidentem a paní ex-prezidentkou Čaputovou ze Slovenska, tak ten program chceme věnovat vlastně právě jeho odkazu. Takže nám tam bude vystupovat spoustu divadel, který vlastně hrajou jeho hry. A najednou já se mimořádně těším, to je vlastně Andrej Krop, který měl divadlo Na tahu, teď se to jmenuje Na druhém tahu. A přiznám si, že nevím přesně, s kterou hrou budou vystupovat, ale bude to určitě úžasný. A to, že tam vlastně máme takovou jakoby i prolnutí s jeho hrama, jak to mám s Václavem Havlem, vlastně, tak to mám taky velkou radost.
1: Hele, taková technická jedna, jo. Těch účinkujících jsou mraky. Jak muzikantů, tak těch divadel. Kolik tam je stagí? Jak to přece nemůže být na jedný stagí, že to by trvalo 14 dní, ten festiák. Takže tam je víc stagí, to vím. Jako jo. A nemlátí se to takhle mezi sebou, nebo tam je tak velký prostor, kde to máte, že je to daleko od sebe, že se to neruší navzájem. To je jenom taková technická...
3: No, takový, to je areál velký jak blázen.
1: Jo? No teď je to v Bohnicích, že jo? No. Tady se hlásí Sara, jako, která pracovala v Bohnicích.
4: Já jsem chtěla upřesnit, že je to 80 hektarů.
1: No,
2: to je fakt velký, je to hlavně krásný. Jo. To místo...
1: To je na takový ploše, kde hoří les teďka v Českém Švýcarsku, jo? Co?
2: Asi prej hoří. Tady.
1: Já tě neslyším, posím, to musíš k mikrofonu.
4: Kilometr čtvereční.
3: To je podobný na tom 80 a 1.
1: Jako... 80 to je 1.
4: Ano, k tomu patří i ty polnosti, co jsou okolo.
1: K těm bohnicím?
4: Ano.
1: 80, aha, 80 hektarů. To no, půl republiky, ne? Ty,
2: já vám řeknu, že nevím, kolik to má, kolik tam je hektarů.
5: Zaj bohnice.
2: To neříkej dvakrát. To neříkej dvakrát. Buďme rádi, že nic nehoří zatím.
1: Jo, ani existence festivalu zatím
2: ani
1: nehoří.
2: Ani, že sem nic nelítá, jo, jako, jo, protože to jsem zvědavý, jak dlouho budeme v takovém bezvětří celkovým ještě. No, ale ty se ptal, jak je to jako prolnutý, tak Tomáš to zná, tak klidně řekni Tome, jak to vnímáš, kolik je tam těch jako akcí a různě, jak tam ty...
3: Podle mě je tam 10 stage, že? Je to skutečně tak, že se nekryjou navzájem, já už jsem tam hrál totiž milionkrát a dokonce i divadlo jsme tam hráli jednu, jsem kdysi měl divadelní soubor Šrapnel, tam jsme vystupovali. A je to super v tom, že já jsem říkal, to je prostě jak 5 festivalů jako v jednom, protože skutečně, když tě štve nějaký interpret, třeba team building, je ti z něho špatně, třeba jo, tak můžeš jít úplně na druhou stranu areálu a tam si poslechnout cokoliv a zahojit se.
2: No, nebo je to opačně, oni se tam chodí hojit k tomu team buildingu. Jo.
3: To se ještě nestalo, ale taky třeba se
2: dostalo. No, už tam klečeli minule, neříkej, že ne, už se modlili.
1: Ještě jeden takový blbej dotaz, to znamená, od stage, která je od té jedný z deseti nejdál vzdálená, jak dlouho to trvá volnou chůzí, než se přemístíš na druhou stranu.
2: Ráno, když vyjdeš odpoledne do rýč.
1: Jo, tak to krásně.
2: Takže to je ne, to prostě jako projdeš během 20 minut, půl hodiny vlastně všechno. Ale je to pěkný v tom, že hlavně ten areál je nádherný, jo. To je, kromě toho, že má teda genius loci jistý, jo, že já když tam vjedu, tak vždycky ze mě spadne taková ta, já bych řekl, hysterická, stresová nějaká neuróza, kterou jako asi možná všichni známe, kromě Tomáše toho, vídám furt takhle klidnýho, vyrovnanýho.
1: Ten je furt klidnej celý.
2: Furt vyrovnaný.
1: Už, já jsem myslel, že za hodinu, že už ho trošku jako třeba rozčílim a to se nedá, člověče.
2: Ten jako, ten by mohl předepisovat fakt jako klid.
1: Ne. Tomáš Belko, budeme pro něj hlasovat a dělá ředitele bohnický nemocnice, protože to je typicky vyrovnaný psychiatr.
5: Kladruby!
1: Teď jsem to říkal, že je to on. Hele, kluci, radši poletíme, ne? Raz!

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, 21 hodin a 3 minuty posloucháte Rokovou zpovědnici a mými hosty jsou dnes Robert Kozler a Tomáš Belko. Pokud se chcete Roberta či Tomáše na něco zeptat, Tomáš Belko, saxofonista, textař, člen kapely Sto zvířat, připomínám, Robert Kozler, pořadatel festivalu Mezi ploty, jo, abyste měli ten směr a to téma, tak pokud se chcete zeptat na to či ono, tak pište SMSky nebo maily. Rádi vám, chlapci, všechno zodpoví, ano? I Tomáš, viď?
4: Ne.
3: Tomáš ne. Tak Tomáš ne, ale Robert určitě... To, co Tomáš nebude chtít říct, tak to řekne... Počkej, teda, cože, tak to řekne Robert. No to jsem chtěl.
4: Za něj.
3: A já taky něco utrousím třeba. To, ono se něco najde.

0: tell me it was in pumpkin time, but two. Yeah, that's why it doesn't come up on 3/11.
1: Radio Beat. Roková spovědnice.
2: Tak budeme pokračovat, je tady Robert a Tomáš, konkrétně Robert Kozler a Tomáš Belko. Kluci, teď se obrátím na Tomáše spíš, protože na festiáku Mezi ploty letos bude hrát i kapela 100 zvířat. Já se přiznám, že se známe, my se známe možná podle vidění a já jsem hodně vždycky v Besedě, kde jste taky hrávali mnohokrát, jako my, kalil s pianistou, ten vždycky vystupoval v takovém červeném šatu.
3: Červeným ne, no někdy červeným a pak
2: žlutým,
3: spíš žlutým, no. A pomálovaným, no. No. Arnošt.
2: Ten s váma hraje dodnes?
3: Ne, ten už nehraje léta.
2: Vyprnul se na to prostě?
3: Prostě, on se pustil zase jiným směrem, dělal nějaký námořnický písničky a takovýhle.
2: To hezký, no. Já ale chci navázat na to, že s kým jsem vždycky komunikoval a kamarádil se, tak s Honzou Kalinou. Což byl frontman kapely 100 zvířat, dá se tak říct.
3: Rozhodně.
2: No.
3: On jako hlavně jeden čas přelez jako od bicích dopředu a začal hodně zpívat a samozřejmě byl to ta nejsilnější hybná síla v té kapele. A byl pro to, že mluvím v minulém čase, protože to prostě zalomil před kolika? Před dvěma nebo už třema. Ono to každý rok se to mění. Jako,
2: no, ono každý rok se všechno mění. No,
3: já se bojím, že už to bylo před třema lety, že už se blíží jako opravdu před třema lety prostě nečekaně umřel a tak ta kapela nějak to vypadalo, že tak jsme se radili, co dál, jestli vůbec dál, protože on fakt byl, on pro tu kapelu jako hodně žil a tak jsme si řekli, no Honza by chtěl, aby to fungovalo dál, aby to pokračovalo, tak se to nějak rozdejchalo. Konec konců bylo to těsně poté, úplně jako bezprostředně poté, co se dokončil poslední album, který se jmenuje Noční ptáci. A on už, Honza, vlastně nestačil ho pokřtít ani, jo, tak se to jako pokřtilo, no a prostě lidi tím, že na tu kapelu začali vlastně ještě chodit jako víc, jako vlastně najednou masivně, tak ta kapela díky tomu pokračuje, protože ty lidi, ty diváci, ono to zní debilně, pateticky, jo, ale prostě ty kapele dodala hodně energie, jakoby takového kapelnictví se ujala Jana Jelínková, která tam vždycky, a ta je jako taky zakladatelka, my jsme tam...
2: Janu pozdravuji.
3: Janu nazdar. No a teď kapela pokračuje dál, zítra jedu do studia, nahrává se další deska, která, už to možná můžu prozradit, bude mít název, možná myslím, že to je poprvé, co to někdo řekne do éteru, bude se to jmenovat Žádná poezie. Texty píšu já.
2: Co je zatím skryto? Sebekritika?
3: Jo, tvrdá sebekritika. No, ty texty jsou samozřejmě pořád jako navazu sám na sebe, ale v jedné písni se tam zpívá Žádná poezie, tak to tak jako...
2: Má to vztah nějakému reálnému životu?
3: Trošku je to víc jako o reálném životě, o takových jako vztazích. Tady to je třeba o takovém ideálním, tady ta písnička, který se to jmenuje, o takovém ideálním vztahu dvou lidí, který se vlastně měli strašně dobře a pak se poznali.
2: Já jsem to pochopil, já myslím, že posluchači určitě taky. Takže o reálu, ano, přesně. Taková, dá se říct, trošku deziluze, kterou jsme zažili v mnohých našich vztazích. Já nevím, kolik jste, chlapi, měli vztahů teda, z kterých se staly deziluze, ale myslím, že je to docela běžná záležitost nejen u chlapů, ale u žen, že jo, co si budeme povídat. Ale nechci v žádném případě filozofovat. To určitě ne. Hele, co jsme vybrali za další pecku? My jsme vybrali totiž, ano, tady všichni kolektivně. No ty ne, Roberte, ty jsi byl kouřit. Představte si, Robert šel kouřit a nenašel cestu ven, aby si dal cigáro, tak chudák tady bloudil po rádiu. To je výborný, to jsem zažil poprvé tady. No, tak, no fakt, ale co, teď tě tak vyhodil z kontextu,
3: Robert
2: že...
3: Robert tady zabloudil do kanceláře generálního ředitele, nekouřil tam dvě cigarety a zase odešel. Požární poplach proběhl
2: ano,
3: v pohodě.
2: V pohodě, ano. Protože mohl si to dát klidu, protože generální ředitel teď večer už není v práci. No, což je takový normální, že jo. Tak, my jsme vybrali Roberte totiž s Tomášem. Sára nám taky asistovala Kašpárka v rohlíku. Protože Kašpárek v rohlíku taky bude na festiáku. Tomáši, řekni o té kapele něco.
3: Tak to je báječná, velice proměnlivá kapela pro děti, velice divadelní, krásně okostýmovaná molitanovýma čepicama Kašpárku. Zpívají občas i kavry, velmi výrazný a mají samozřejmě dlouholetou vlastní tvorbu. Honza Kalina zmiňovaný tam taky účinkoval a spousta dalších známých interpretů. Aspoň na chvíli se tam zaspívali a to je tak, co já o nich vím, co ještě ty o nich víš. Já jsem ještě možná, dokonce jsem i pro ně něco psal, ale oni možná řekli, že to je blbý a nevím, už to nepamatuju. Ale no kdyby řekli, že to je blbý, jak si to budu pamatovat a budu jim pak svítit na barák jednou, ale až se bude, no to je jedno. Tak třeba Robert něco ví.
2: No, mě jde o to, že jak říká, že je proměnlivá, že se tam střídají lidi, že to ukočírovat musí být docela těžký, takže tam musí být nějaký kapelník, šéf, který tu kapelu vede, dává dohromady, schání ty lidi, aby to fungovalo, ne?
3: Tam je pár jako takových dobrých lidí, který to jako držej, ale už je to taky tím, jak to všechno běží stovky let, už to ne, ale prostě fakt hodně let, tak se to tak jako různě to tak jako žije, no.
2: Jo.
4: Takže, ale, že je to dobře,
3: ale jako pro děti to doporučuji hrozně moc.
4: To mě právě překvapuje. Kolik těch dětí na Kašpárka v rohlíku každý rok doráží? Jo? To jsou tisíce. To není jako, že tam stojí nějaký zapomenutý chumel matek s dětma. To jsou prostě fakt jako zástupy dětí, co jdou na svýho lídra, jo? Toho festivalu. A to je Kašpárek. Jo? Takže to je jako takový i milý, ty tam vidíš vlastně ty desetiletý děti, jak tam jako prostě
2: hroziči,
4: konečně je tady máme, jo, teď jako čekají v napětí, kdy se to jako spustí celý. A to, že ta kapela vlastně funguje už taky jako 20 let, možná ještě díl, jo, tak to je moc krásný, že to jako nevzdali. Jo. A já jsem rád, že hraju opět na Meziplotech. Sice tam nebude už tentokrát Honza, už tam není delší čas, ale dokonce já jsem měl i, myslím, loni jako takovej pocit, že tam vlastně byl, jo.
2: Jo, my jsme byli, já vím, jak to myslíš.
4: My jsme byli vlastně jako docela, jako jsme se dost dobře znali, kamarádili jsme spolu a když se to pak přihodilo, tak mě to hodně jako sejmulo, jo, protože jedna věc je takový to umění, jo, kdy jako máš různý jako ty umělecký pseudocetky, jo, teď jedna bude vystupovat na Letní, jsem pochopil, jo, prostě neuvěřitelný pro mě, jo, co je jako možný. A pak máš jako někoho, kdo tvoří, ale zároveň jde to jako z něj, jo, taková ta poctivost, jo. A to mě hrozně baví, jo, na hudbě, jo, na vůbec kapelách, jo, že já to nějak, jako nějakýma tykadlama poznám, jo, kdo je kdo, jestli to tak jako dělá pro nějakou líbivost, nebo jestli jako, ale z to zvířat s Honzou to bylo vždycky jako úplně jako poctivá věc, prostě jako kdyby si maloval jeden, on teda taky maloval, že jo, jeden obrázek, ne 2 hodiny, když bys to zvládl, ale 20 dní, jako, jo, a pak to vyhodil a zase zhodělal znova radši, aby fakt byl dobrý. A to vidím i u Tomášových textů vlastně, že to je taky tak, jo. A vracím se ke Kašpárku, že vlastně mně se ta kapela líbí, jo, já si to i pustím sám, že to nemusí poslouchat jenom děti, ale rodiče, no tak dobrý je možná to už pustit.
3: Já miluju Čurej sem a Čurej tam.
4: On už se rozbrečel.
2: Kone,
4: on už se Tomáš rozbrečel.
2: Tomáš zatím nevypustil úsměv, ale slzu už, jo, tak to je dobrý znamení. Třeba ho je rozesmějem. Jak jsi mluvil o té opravdovosti těch textů, tak těch interpretů na té české scéně je opravdu dost, co já znám. Respektive znal osobně, jako třeba Zuzana Navarová, anebo třeba Ivan Hlas, že jo? Tak protože jeho texty jsou skutečně, jak ho znám, léta, tak jsou skutečně o něm, jo. Některý, nebo mnoho z nich i o Kačence, jeho ženě, že jo. Takže tam, ale ono, i když toho člověka neznáš a posloucháš tu písničku, když je to falešný, když je to prostě sračka, tak to poznáš, že to je nějaký veršotepec, který udělal Láska, Sáska, Otázka.
3: Tak se do mě nenavážej.
2: No tak já jsem na tebe chtěl trošku upozornit.
4: Já se jenom pamatuju, jak Tomáš byl někde na ČT24, nebo jsi mi to říkal, a že ti tam tak jako předhazovali, co soudíš o této poezii, tomto textu, a dostal ses k někomu, nevím, kdo už to byl. A že se tomu jako totálně vysmál a nevím, co to bylo za textaře českýho. Už
3: já tady jako nechci mít prdel slavným kapelám, jo, ale prostě jsem řekl, ty vole, tak tohle je fakt kliše, jak prase, já jsem to neznal. Byla to slavná kapela, která...
2: Mluv na mikrofon, Tome.
3: Já si myslím, že když to neřeknu na mikrofon, že to bude méně jako slyšet.
2: No tak to neříkej, jestli
3: a potom jsem jako se zjistil, že to teda je fakt strašně slavný hit, já to prostě neslyšel v rádích a to. A potom ten interpret té kapely říkal jako, potkal Honzu Kalina, říkal, ať se ten váš, ten tvůj kámoš, vole, ten Belko, vole, ať se nenaváží, vole, do našich písniček, vole. A Honza říkal, ale nesmíš se na něj zlobit, on vůbec nevěděl, že to je od vás, on myslí, že to je nějaká sračka úplná.
2: Hele, tak pojďme. To bylo dobrý, ty vole. No, pustíme si Kašpárka, kluci.
3: Jo, jo.
2: Já si myslím, že budeme mít všichni radost, že jo?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Roberte, chci se tě zeptat na jednu věc. Kdo vybírá, kdo je dramaturg toho festiáku Mezi ploty?
2: No, tak jedna věc je nastavit to do nějaký, kdo kdy v kolik vystoupí. To myslím, že není zas až tak složitý. Jako spíš tam dodat...
1: Ty lidi, no. Co pak ty soubory.
2: To taky, ale dát tomu nějaký jako přesah, jo. Jo, to znamená, já se tady nechci zamotat hlavně, jo. Ale chceš-li třeba dám příklad, jo, přitáhnout pozornost lidí různých typů, tak to musíš taky jako nějak vymyslet, jo. To není jenom jako, že tady udělám tohle, tam tohle. Prostě to musíš nějak jako dokombinovat, zpropojovat. Když tam chceš zapojit neziskovky třeba do té akce, tak taky musíš to nějak jako domyslet, ale mít i k tomu nějaký důvod, proč to jako děláš vůbec, jo, ne kvůli tomu, že někde někoho ukazuješ, ale pro mě je to třeba, teď Tomáš už bude brečet úplně, jo, respekt k těm lidem, co prostě jsou schopní, vlastně vůbec jako být nějak k užitku, jo.
1: Že to tady.
2: Jo, on vždycky to je
1: prostě... On vždycky takhle lká, takhle lká. No.
2: A když řekneš něco hezkýho, tak prostě musíš chvilku počkat. A jsi jako to máš uklidnil, aby to zpracoval.
1: Jo. Prostě no tak času máme dost.
2: Prostě je to citlivý člověk. Jo, to není žádná sranda.
1: To je na ně vidět.
2: A teď už, pozor, teď to přechází do stavu šílenství. Já a spíš, pak říkají ty texty, jo.
1: Já spíš na něm pozoruju takovou určitý stupeň deprese, jako víš, jako ten jeho pohled. Takový, ale...
3: Hele, já už jsem hodinu a půl v rádiu.
1: A to je depresivní záležitost.
2: To je.
1: Ne, já se zeptám teď trošku zase zpátky k meritu věci. Festival Mezi ploty se od těch ostatních liší, zkusím to definovat, určitou věcí, že jsou festivaly, které jsou zaměřený žánrově. To je jasný, jo, třeba folkový, nebo já nevím co. Potom multižánrově, ale mají trošku jinou podobu, jako třeba Colors, jo, zdravím Zlatku Hloušovou, dávnou kamarádku, a jiný, Trutnov, že jo, to je takový český Woodstock.
2: Tak tady bych se možná zastavil, protože no, zastav ten se. Trutnov má vůbec nějakou myšlenku, jo.
1: Prozraď nám jakou?
2: Myslím si, že to byl festiák, který vznik vlastně jakoby taková jako... Revolta, oslava nějaký jako svobody, proto se to taky jmenovalo Český Woodstock, že jo, navázaný je to na Ivana Magora Jerouse, na Václava Havla a vlastně jak si tohleto tam jako v tom bylo cejtit, jo. A proč to říkám, jo? Protože mě festivaly, který vlastně, jako mě vůbec neurážej, třeba já v obdivu Rock for People, tam je zase ta hodnota v tom, vyrob něco na zelený louce, aby se to stalo evropským hudebním festivalem, jo? To není úplná prdel,
1: což se povedlo,
2: což se jim povedlo. A Mezi ploty zase jako šly úplně jinam. Tak bavíme se o duši, jako jo, co to je. To je taky jako nějaká schopnost, že tady si spolu nerozmlátíme hubu, ale jsme schopní spolu nějak mluvit, že máme nějaký kámoše a vážíme si jich třeba někdy i, jsme s něma rádi, že máme i manželky a úplně se...
1: Proč jako ukazuješ tam... na Tomáše s těma manželkama? Máme i manželky a ukázal na Toma.
3: On mě asi vnímá jako manželku, ale to já teda o tom nic nevím.
2: Já taky ne, ale...
1: A počkej, ale kdyby si Tomáš nechal narůst vlasy, aby byl docela pěkná manželka.
2: No, tak
1: ne, pojďme zase vážně.
2: Pojďme, já jsem už zblblý, jak to mám dopovědět.
1: No dopovíc jako to právě.
2: Nejde,
1: prostě, my tě rušíme.
2: To nejde, to už.
1: Ne, povídej.
2: No, a
3: kde
2: teď...
3: je vrah teda?
2: A právě, jo, to je...
1: Nenech se rušit.
2: A Tomáš to dopoví. Jak to vlastně je, jako teda Tome?
3: On prostě... on má, Robert, takový komplex, jakože... to je o tom, že to musí mít myšlenku nějakou, jo. Ve skutečnosti prostě svolá nějaký náhodný kapely, který najde tím, že prostě píchá špendlík do prostě men kapel, ty svolá. Jako lokace je to teda v léčebně, protože nikde jinde mu to nepronajeli. Jo, tam prostě přijdou lidi, kteří se tam chtějí prostě pobavit a to je celý, ale on prostě říká, to má nějakou tého myšlenku, jo. No, my víme o myšlenkách svých.
1: No jasně, prostě. já to chápu.
3: Takže tak.
1: Jenom tady, přátelé, milí posluchači, dámy a pánové, to je jedna z dalších ptákovin Tomáše Belka, dělá si z toho srandu, ale víceméně,
3: Já Roberta znám, on je furt duší takový androš, jakoby, takovej, má strašně takovou, na rozdíl ode mě, čistý srdce, takovou čistou duši, strašně by rád měnil svět, strašně by rád boural ploty mezi lidma, strašně by rád jako pomáhal, jo. Žije v úplně nesmyslný době, ty vole, kde tohle je jenom pro nějaký, to je prostě pro knihovny v Nymburk, pardon, jako se omlouvám, ale prostě doba je trochu jiná, Roberte, ty, a my jsme dneska jako úplně jinde, kámo, ty jo.
1: No
3: že ty tvý ideály, rozumíš, no ale děkujem, že tam mezi ty ploty můžem si tam přijít trošku zablbnout.
1: Ale počkej, Tome, ale ty vole, dobrý.
2: Tak jsou, teď jsem se rozplakal, já. Ne,
1: souhlasím s Tomášem, jo, ale budu tak trošku oponovat, tak má možná pravdu. Naivita, idealismus je už dávno pryč, protože doba je cynická, hnusná, nebudu dál chodit, protože zase by byly reakce nějaký, který tady chci teď, jako v tomhle večeru, ale zase uznej, Tome, že ten jeho idealismus a ten jeho festiák, který je na těchto základech postavený, tak mu tam přijde 40 tisíc lidí, ty vole.
3: Ale teď já si na něm léčím karmu, já vždycky si řeknu, to zase jsem byl cynický a zavolá Robert, nemohl bys jako tady něco se mnou probrat? A já říkám, mohl, protože já léčím karmu si. Jo, to jsou ty hodný idealisty, člověk musí občas jako neodkopnout.
2: Ale pojďme si nalejt čistýho vína, jo. On je stejný.
1: Máš ještě nějaký?
2: On je úplně stejný, jo. Takže proto, jako máme, ale i záštitu pana prezidenta. Protože co to je? Idealistický pragmatik, že jo. Kdo je Václav Marul? Je to jako cynik? No ani omylem. To je člověk, který prostě v podstatě ten idealismus, jako já se od něj učím, jo. Abych byl ještě dál, jo. A takhle bych mohl Jitkou Čvančarovou pokračovat, jo. Proč se jako věnuje půlku času neziskovému sektoru a snaží se jako pomáhat jako lidem? Proč to jako dělá, jo? Ale dobře je.
3: Neziskovky má sériu.
2: Dobře je, že to tady jako vůbec jako zaznívá, protože jinak bychom si mohli sednout, jak jste řekli, tamhle dolů do studia, mezi dezoláty a bavit se tam o tom, jak je dobrý

0: No, děkuju ti, no, je vidět, že seš textař, ty vole. No, já těch 40 uhlím denně taky, ty. A jaká je to radost pro duši, viď?
1: Aspoň nám ty idealisti přestanou překážet.
0: Nám ty idealisti brzo vychcípaj. Hele, kluci, co to tady máme?
2: Tím já se teď loučím, odcházím, oni mě tady chtějí zabít.
0: Divokej byl, kluci. Ty jsi to vybral, Roberte, viď?
2: Jo, jo.
0: Tak jdem do nich.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu B.
1: Roberte, tady jeden dotaz. Zdravíme z Valmezu. V Bohnicích jsem byl na akci, co pořádal Unijazz asi 1990. Hodně kapel i divadlo, ale asi to ještě bylo dříve než mezi ploty, ale super. Tak víš o tom něco tady?
2: Jo, to bylo dřív. To bylo v roce 90. No a pak jsme jaksi nastoupili my a takhle se to jako...
1: Takže ty jsi s touhle akcí neměl nic společného,
2: ne.
1: Ty jsi byl...
2: No tak měl a neměl, my už jsme vlastně jako připravovali ty meziploty, že jo, znali jsme se dobře s Česťou Hůňátem, který to tehdy pořádal, to byl Unijazz. A vlastně znali jsme se už s panem Bašným, protože už jsme chystali my ty ploty jakoby taky, jako jo. Mm-hmm. A to je vlastně asi celý, protože my jsme vlastně vydávali kulturní almanach vlastně, to bylo jako prvopočátek vůbec, než vznikly nějaký akce, což bylo to, jak jsem říkal, nevím, jestli jsem to vlastně říkal, ale že jsme měli z toho okna revolverový cyklostyl, což byla taková jako mašina, no a na tom jsme vydávali...
1: Až Čuňas, že vám dal...
2: To nevím, jestli Čuňas, my jsme tam vlastně přišli.
1: Okna,
2: no
1: říkal jsi, zmiňoval se okna.
2: No jako to jo. Ale že bychom konkrétně s někým jako jednali, my jsme moc nejednali, my jsme si tam přišli.
1: Prostě se si to vzali.
2: Pro cyklostyly.
1: To je ta správná revoluce, jo, Tomáši. Jo, aby jsi to pochopil, jo. Teď já nevím, jestli jsem se na to ptal. Ptal jsem se na tu dramaturgii, ano, a ptal jsem se na to, jak vybíráte ty kapely a odpověděl jsem mi na to, nebo už
3: já
1: jsem...
3: Já jsem říkal ty špendlíky přece.
1: Říkal, jo, ty špendlíky, že zapichuješ.
2: Tak, že vlastně
1: no
2: to...
1: No počkej, ty jsi ho přerušil, takže on mě neodpověděl, ne, to je pravda.
2: Já jsem tady musel poslouchat ty keci.
1: Keci, jako, no jasně.
2: Ale teď už můžu odpovědět.
1: Teď můžeš, ano.
2: No ale zkrátím to, nebudu tady filozofovat, nebo do toho zase vstoupí, což jako není špatně, ale jestli chceš, tak pojď už to.
1: Ne, už řekl, on už se špendlíkama Tomáš špendlíky už uvedl.
2: Prostě Tomáš ví, o co běží. A tak je mu jasný, že takováhle akce, vlastně dneska jsme tady, zítra to už je hotový, že to prostě vznikne přes noc vlastně, ne, abych to řekl popravdě, připravujeme to celý rok, protože těch interpretů je tam fakt stovka. Oni tam nejsou jako jenom pevný scény, oni jsou tam i tak jako právě výhodou je, že tam je v tom areálu plenér, tráva, stromy, takže v rámci týhletý nádherného areálu vlastně vystupují lidi i ty, kteří jsou ochotní hrát na trávě, jo, což vlastně je taková raritka. Že...
3: To v 90. hrále každá druhá kapela na trávě.
2: No, ale už nehraje.
1: Na kterou trávu myslíš?
3: Jo. Ty myslíš jako fakt trávu, jako trávník, tak pardon.
2: Ano, trávník.
1: Já jsem na trávě hrál kdekoliv.
2: Trávník jsem myslel. A je tam i divadlo Za plotem, kde právě bude mít Václav Márhol s Jitkou Čvančarovou cyklus Tuláci po hvězdách. A jsou to vlastně jako vyspovídává Václav lidi. Její jsou jako něčím fakt jako echt zajímavý. Jo. Loni to byl i třeba farář, jo. Ale ne běžnej farář. Byl to pan ředitel Národního ústavu duševního zdraví Horáček. Takže to jsou takové...
1: A on je zároveň farář? Nebo to je jenom takové, jakoby...
2: To jsem mluvil o jiný osobnosti.
1: Aha, promiň, tak to jsem nepochopil.
2: Jako...
3: To je farář, který umí žonglovat a tam to druhý je někdo jiný zase. Je to takhle,
2: tak
3: jo?
2: Tak je to tak.
1: Konečně nám do toho někdo vnesl jasno, vole.
2: A musím říct, pánové, že jako... Co říct závěrem? Já to nechám na Tomášovi, protože já bych to teď nazval takový meziplotí cynický večírek v režii Tomáše Belka, tak mu to tady podsouvám rovno.
1: Meziplotí
3: tak on tady chudák to poctivě vymýšlí a já mu to tady umeju, no, tak to je prostě normální, ale jak tomu nemám vůbec co říct, přátelé.
1: No, ale já
3: myslím... tam nepatřím mezi ty ploty, vůbec.
1: Ne, no to někdy mám takový pocit, že jo, ale že seš spíš, nezlob se, jako Tome, že spíš inklinuješ k těm chovancům toho areálu, kde se to koná, jakoby.
3: Ano, já rozhodně si myslím, že někdy uvnitř areálu je to možná normálnější než venku. Když pozorujete ten svět, tak si říkáte, ty vole, kde je to, jako, kde jsou fakt ty lidi, kteří jako nejsou normální. A řekl bych, že když sleduješ ty zprávy, tak já myslím, že to
1: je fakt na já tě naprosto rozumím.
3: Ale nechci tady zanášet, vynášet ani rozbrušovat.
1: Já myslím, že nezanášej, nevynášej a nerozbrušuj, protože všichni, tedy doufám, že většina, kdo nás teď poslouchají, to pochopili, o čem asi tak zhruba mluvíme. Ty chceš, Roberte, k tomu ještě něco říct?
2: Já jsem chtěl doříct takovou jako diagnózu.
1: Ano.
2: Co to je vlastně cynismus? Co je potřeba si říct? To je vlastně obrana velmi vnímavého, citlivého člověka, který jako musí mít nějaký brnění, protože jakmile by ho neměl, tak by to prožíval mnohonásobně ještě hůř to, co tady Tomáš vlastně teď popisoval, než prožívá. Jo. Tohle měl třeba Honza Kalina taky. Já jsem vždycky napsal nějakou patetickou hrůzu. Jo. A on mi zavolal, Robert, to nejde takhle.
1: Počkej, patetickou hrůzu no, jako text? Jako, že,
2: no, třeba, jako něco.
3: No, spíš jako ty keci, jako teď máš, jo, to jsou taky patetické věci a kdyby jsme mu to scenzurovali, tak mu řekneme, hele, řekni, že jsi tam zapíchal špedlíky, vole, a že jsi na to úplně vysral. To, že... Chápeš to?
2: Ne, on to trochu přání, Tomáš.
1: On je to citlivý, romantický člověk, ten Robert.
3: A to ještě, kdybyste ho viděli, Roberta, jo, on přišel v růžových šatech má fyží.
1: No tak každý má nějakou úchylku, no. Já se
2: zblázním, pánu. Ale já pracuji 15 hodin denně, bohužel.
1: No,
2: teď vydržet ještě tohle. Tohle tady, to už nemůžu.
1: Roberte, už
2: já končím.
1: Já tě chápu.
2: Já už jsem se úplně rozložil. Tak,
1: uklidni se. Já když dlouho se mi to nestalo, ale když jsem pracoval 15 hodin denně,
2: kde ta
1: já jsem si ty
2: tady?
1: Růžový šaty taky rád
2: Počkej,
1: vzal.
2: Tady máte tu terapeutku. Kde je?
1: Terapeutka.
2: Terapeutka, ona nás
1: sedí
2: uklidí.
1: Sedí za tebou, no, ona tě uklidí.
2: Jo.
1: No.
2: Pojďte nám říct něco hezkýho.
3: Rozhodně si to fyží.
2: Já jsem hlavně zvědavý, co mi zítra řeknou ty, co tenhle rozhovor jako umožnili, jo, pánové. Takže.
1: Přátelé, nekalíme, nehulíme, bavíme se tak, jak se normálně bavíme, když se někde setkáme, protože my jsme v podstatě všichni abstinenti čehokoliv, takže se nebojte, že bychom něco požili. Bavíme se o světě takovým, jaký je, a bohužel je takovej, že nás to dovádí k těmto myšlenkám, co si budem povídat. Hele, pustíme si, kluci, Tome, 100 zvířat.
3: To znám.
1: To znáš, viď? Tak schválně, jestli znáš tuhle písničku taky. Znáš všechny nebo ne?
3: Znám všechny.
1: Tak jdem do ní.

0: Studio B. Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu B.
3: No a jsme ve třetí hodině. Robert Kozler a Tomáš Belko jsou mými hosty dneska. Ještě máme hodinku před sebou. Já mám ještě pár dotazů, to musím se přiznat. Tak ty budu klást za malou chvíli. Rozjedem to kapelou Deep Purple a Fireball.

0: Rádio B. Roková spovědnice.
1: Kluci, reakce, jo, přečtu vám to. Robert bude mít radost, protože je takovej upřímnej člověk. Tomáš je, ze všeho si dělá srandu, no bordel spíš, to je lepší slovo.
2: Mimochodem, takovou řiď.
1: No, takovou řiď, no. Ale dělat si řiď, to nezní dobře, ta prdel je lepší, ale já se pokouším, ty už seš vynikající profesionální textař, bychom mohli diskutovat, jestli je hezčí slovo řiď nebo prdel, ale to si necháme na příště, až půjdeme někam do knajpy, ale teď ty reakce, které jsou docela zajímavé. Hele, to je spíš na tebe, Roberte. Ahoj, Dané, já bych navrhoval hostům se zamyslet a udělat další festiák, ne jiný, jakože vyměnit peziploty za to, ale další, jo, že bys měl ještě jednu takovou, ještě další takový další post v jiném festivalu, další festiák, třeba s názvem Mezi zdmi, jo, vysvětlím, v oblasti Strakovy akademie, sídla vlády a parlamentu, tam je taky dost lidí s problémy. To je hezký, zamyslíš se teď.
3: To je
2: pravdivý. Měli pracovní název taky Mezi kokoty, ale to bylo jako zase víc na východ.
1: Ano, jasně, tak to s tím kulači ustanem dobře. A teď je tady ještě jeden, to je takovej milej, no, řekněme. Nejlepší zpovědnice, co pamatuju, Dan Kohout je super zábavný, chlapci, vidíte, slyšíte? Slyšíte to, jo? Ne, jenom byste ne, dělám si prdel. Hosté výborní, pozor, Kašpárek zvířata, Berenika byl skvělý zpestření už tak dost barevného programu, být tu bomba, jen tak dál. Tak děkujeme, to nás potěšilo, dokonce, no, Tomáš se k tomu zase něco řekne.
2: Mně se strašně na Danovi líbí, že nečte ty urážky. Že si teď prostě vymyslel pozitivní hodnocení, ale bylo vidět, jak kouká po stropě.
1: Hele,
2: a tahá to z paty.
1: Tak pojď no. Sem, počkej, ty vole, počkej.
2: Jdu se podívat.
1: Jdi se podívat, pojď se podívat. Tak.
3: Já v mezidobí věřím tomu, co,
1: tady jsou nějaký,
3: co
1: tohle,
3: se
1: jo?
3: Tam píše.
1: Tady to jsou nejnovější, jo? To je ten, co jsem čet, vidíš to? Prosím vás, máme kontrolu, jo? Tomáš... Jo, čteš to, jo?
4: Slabomyslní hosté přečti.
1: Kecáš, ty. A tady máme ještě SMSky, ti otevřu. Tady ten Valmes, to jsme si četli taky.
4: Tak dobrý.
1: Tak, jo? Bomba, že nekecám, bomba. Že nekecám, no. Samozřejmě, když
3: to
1: přijde nějaká...
3: To já divím, jako pozor, jo, ale dobrý.
1: Pozor, jako Tome, když přijde nějaká taková, jak ty myslíš, taky samozřejmě nečtu.
2: Tak jsme lidi, ne?
1: Dobře, Roberte, ty jsi chtěl něco říct ještě?
3: Já už to nevím, co v tomhle tom, ale já jsem rád, jo, já jsem fakt rád. A proč všechno schazovat? No, to je prostě úplný nesmysl. Buďme rádi, Joši, že takovýhle hezký zprávy dorazily. Já jsem je upřímně fakt vůbec nečekal. A...
2: Tak jsi se sám napsal, že?
3: Nebo je tady píše terapeutka za námi, možná.
1: Ale... Ne, hele, ale kluci, já jsem, přiznám se zase já trošku, jo. Já, ačkoliv Toma znám, ale spíš podle vidění ze 100 zvířat, my jsme se určitě někdy setkali face to face, ale spíš jakoby očima, než aby jsme si spolu povídali, to jsem spíš s tím Honzou komunikoval. A takže jsem nevěděl, co od něj mám čekat, že jo?
2: Tak oni dva kohouti na jednom hnoji být nemůžou.
1: No právě, že? no, to je, ale nakonec jsme se shodli, ne?
2: Každý
1: máme své slepičky, jsme se jako gentlemansky dohodli. No a co se týče Roberta, o tobě jsem slyšel samozřejmě řadu zkazek, jako různých, a rád jsem tě teda rád ti potkávám, doufám, že ne naposled. Člověče, já si tu službu snad vyměním na ty ploty, že tam zajdu. Fakt, to mě fakt zajímá. No, takže jsem čekal, nevěděl jsem, co mám čekat, jak to bude probíhat, jestli to bude serióznější, nebo jestli to bude třeba suchoprcký, No tak to, to ne, tam tuhle tu alternativu jsem nebral v úvahu, nebo jak to bude šílený, ale že to bude takhle šílený, to jsem opravdu nečekal. A jsem za to vděčnej, přátelé, jo? Jsem za to vděčnej, protože i když já musím čelit tady pohrdavým pohledům Tomáše, který na mě kouká.
2: Jako, co je na tom šílený? A kdyby jsme mluvili ve svahilštinou, nebo říkali, kvítlák mě chouří 30krát za sebou, tak to je šílený. Kvítlák mě chouří neznamená nic, ale my tady říkáme úplně normálně seriózní věci dokonce.
1: Že jo?
2: Za srdce se chytám. Tady, jak to Robert má vznešený poslání a tak, plus DPH samozřejmě.
1: No to bez zesporu v dnešní době rozhodně DPH. Počkej, mě zaujalo, kvítlák mě chouří.
2: Kvítlák mě chouří třeba.
1: Ty vole, to je výborný název pro kapelu.
2: Pro kapelu?
1: Pro kapelu jsem chtěl říct.
2: Pro kapelu, no.
1: To no možná, že i pro kapelu.
2: No, tak já ti ho prodám.
1: No mě ne, já už název mám, ale přátelé, kdybyste chtěli nazvat svoji kapelu Kvíklák mě chouří, říkám to správně, tak řekněte Petrovi, teda Tomášovi, a on vám ji prodá, za kolik?
2: To se dohodneme, no.
1: Jasně, tak to bývá. Hele, my jsme spolu mezi tím vybrali další pecku kapely, která bude na festivalu Meziploty. A to je kapela z Košic, No Name, velice známá a populární, co si budeme povedat. A Tomáš vybral skladbu Žily.
2: To je taková optimistická a tematicky jako
1: ano.
2: Se hodí.
1: Dá se říct, že
2: je lokalitě
1: vhodná pro současnost a hodí se přesně, dá se říct, k myšlence tvýho festivalu. Prostě, když ty nervy a když ta psychika není zrovna okej. Okay.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Nevím, Roberte, jestli jsme se o tom bavili, ale ten víme, že festival je v tom krásném areálu. Teď se říká Bohunický nemocnice. Už se neříká Bohunický léčebny, to je nějaký zakázaný nebo co, že jo, nebo to vysvětli, proč jako...
2: Jo, proč to tomu tak je? No, protože byla snaha vlastně v podstatě jako z psychiatrických onemocnění udělat vlastně jako řádový onemocnění, jo, že vlastně celou dobu koruna z naší zemi, ještě za toho komunismu to bylo úplně zakázaná věc, jo, ano. Mít nějakou duševní nemoc.
1: Nebo... Že šťastný socialistický člověk nemůže mít psychickou nemoc, ano.
2: Ta léčebna vlastně přetrvávala teprve někdy v roce 2011-12 z toho stala nemocnice, jako jasně. V tom názvu. Myslím.
1: Já myslím, že to stačí. A že to probíhá teda v tomhletom areálu obrovským, jak jste mě opravili, že 100 hektarů není 1 hektar, respektive 1 hektar není 100 hektarů. Dobře, že je to tam prostě rozmístěný těch 100 stagí letos.
2: 10.
1: Jednou
2: jsem říkal někomu, že tam máme vlastně, jak to bylo, 10 umělců, co hrajou na sto scénách. Jo.
1: No vidíš, no.
2: Nejsem
1: sám, je to výborný. Takže musím se soustředit. 10 stagí, dobře. Divadla, vy jste začínali s lešenářskýma trubkama a prknama přes ně, že jo, jak se staví lešení, no, tak to byl ten první.
2: Jsme nemysleli, že jsme někoho mlátili lešenářskýma trubkama.
1: Ne, že jste stavili tu první stage. A propos, to mě zajímá, kolik bylo stagí v tom prvním ročníku?
2: V tom prvním žádná, jo. To bylo vlastně divadlo Za plotem, který tam je doteď. A to už jsem tady povídal, jak tam jako jsem dorval jako asi 10 nějakých 12 divadel, včetně divadla Sklep, pak jsem se tam trochu k tomu Sklepu vmísil, tím vzniklo i kamarádství s Tomášem Hanákem, Václavem Marolem, který je vlastně teď patronem festivalu. A tehdy potom jako někdy v roce 95, když už jsem měl teda tu snahu fakt ten festival nakopnout, protože tam do té doby ty 3 roky moc lidí nechodilo, tak jsme se rozhodli, že to jako rozšíříme. Takže jsme přizvali kámoše ze všech možných stavebněn, co měli lešenářský trubky a ty takový ty dřevěný
1: podlášky, no, takový
2: podlášky. A vím, že jsme to tam 2 dny jako montovali, jo. Ale
3: kolik stagí?
2: Bylo jich, já nevím, asi třeba 7. Takhle jsme smontovali.
1: Ale takový malý stejíčky to byly.
2: Ta jedna byla docela, bych řekl, skoro větší, než tam máme teď. Ale to bylo právě na tomto krásný, jo. Že i lidi přilejzali přes ploty, někdo si kupoval lístek. Prostě nebylo to, bylo to daleko jednodušší něco takového vytvořit než teď. Levnější, byla víc jakoby chuť takovouhle věc podpořit i ze strany těch umělců, což teď jako teda jako je to fakt jako dobrý, děkuju všem, co tam hrajou, ale není to jednoduchý, jo. Ta věc je honorovaná, to není jako, že by nám tam někdo hrál zdarma, jo.
1: Jo.
2: A kdysi to tak ale bylo, že ty umělci hráli pouze za dopravu, prostě pro nějakou věc, myšlenku otevřít ten tehdejší jako léčebnu,
1: ale to bylo,
2: veřejnost.
1: To bylo, Roberte, opravdu všude v těch 90.
2: No bylo, ale já musím říct, že ta doba...
1: Všichni nadšeně chtěli hrát, protože hrát nemohli do té doby, tak hráli i zadarmo, začínali víceméně. To všechno, to jde jedno
2: ale
1: s druhým.
2: I třeba podpora té akce. Jo. Já si pamatuju, jak jsem prostě chodil s igelitkou, kterou jsem dostal od toho, že otevíral nějaký krámy s textilem tehdy, no co to jako velkometrážním látkama je jedno. A já jsem tak jako koukal si z té tramvaje a říkal, a otevřeli Zlatnictví. Tak jsem tam naklusal, dal jim papír, že dělám takovýhle festival, oni ty prachy spali do té igelitky, jo.
1: A dali je?
2: Jo, dali. A dokonce prostě, jako já jsem pak volal, jak neděkujte, děláte dobrou věc. A takhle jsem teda si řekl, no dobrý, tak jsem obchodní cestující s festivalem a oblítal jsem celý Mírák v okolí a prostě jsem takhle získal asi 350 tisíc v roce 92. Za týden.
1: Do igelitky.
2: Do igelitky. Jenom na to, že jsem jim tam dával nějaký papír.
4: Mohli si pak za to pořídit lepší igelitku.
2: Ale a dokonce
1: ten si koupil Brazílii na dovolení.
2: Ale dokonce mi ještě, pánové, zbylo. Takže jsem z toho dotoval ještě ten druhý ročník. A Ale pravda je, když se tak jako poslouchám, normální nejsem teda, jo, protože tohle jako fakt skutečně jako jiný zakládali banky. Jo.
4: To si samozřejmě vůbec nikdo nemyslí.
1: Teď jsem to chtěl říct, že Robert rozhodně normální není.
2: Vás zdravím tady odsud a
4: povolíme kazajku, neboj.
2: A tím takhle vznikly ploty. Ale bylo tam krásný, třeba takový humorný chvíle, jo, jako třeba s ředitelem Bašným, který mě tam táhnul takhle tím areálem, říká, ale Roberte, nevadí, že tady trošku jako jiskří něco z trávy? Že trošku pršelo.
1: No jasně.
2: Říkám, pane řediteli, to bude v pořádku, tady kluci to všechno jako ohlídali, ty technici. Jo. Najednou tam přišel, nevím, co to bylo za kapelu, prostě chyt se toho mikrofonu rána, jak zdělá, to tam odhodil ten mikrofon z té trávy, začaly lítat nejenom jako trošku jiskřičky, ale přímo šlehat plameny. A místo toho, jo, aby mi řekl, no tak to končíte už tady ze všim, tak řekl, Roberte, to bude dobrý, buď v klidu, jenom to vypněte. Tak jsme to jako vypli. A takhle ten festival se vlastně celý dával dohromady. Jo. Bylo v tom obrovský jako energie, ale zároveň bych řekl, že fakt to byla radost. Jo. Obrovská radost, protože to bylo takový jako společný dílko. Nikdo tě nekontroloval, jestli přesně v 13.01 se odehrál koncert. A taky, když už jsme teda u toho, co teď hned schodí Tomáš, mně se líbila i ta energie té doby. Jo, protože jsem mluvil o těch sponzorech, mluvil jsem o tady stavební jako pódii, ale teď takovej ten vítr, co teď tady vane, jo, jakože taková jako nicota, jo, skoro bych to nazval, neschopnost třeba vůbec těm dětem jako sdělit, ale ten směr té společnosti, fakt nemusíš mít obavy, ubírá se správným směrem, tak tohle ne, já mám teď teda fakt velký obavy a bojím se, že to výrazně, to, co jako vidíme, okolo, jo. Ty války a vše možný jako demence ve směru těch představitelů těch států, jo, což už jako považuji za skutečně nenormální až, jo. Ale hraniční s takovou věcí, že veškerý duševní nemoce bych jako viděl, že kdybych tyhle lidi nazýval jako duševně nemocný, bych urážel ty duševně nemocný, jo, protože tohle už se vymyká všem možným pravidlům a ohrožuje to skutečně duševní zdraví jednotlivce nás všech. Jo. Protože pak tady bude Tomáš sedět a říkat jenom cynický poznámky, protože už nebude vědět, co vlastně jako říct k tomu. Jo. Tak mu tady předávám mikrofon, aby pokračoval.
4: Já nemám k tomu co říct už. No. Já už nemám. Opravdu ne. Opravdu v skutku nemám. Děkuji a shledanou.
1: Teď ho urazil. Ne, ale já naprosto s tebou souhlasím. Vy jsme vybrali teď společně Ester Kočičkovou a její písničku, protože Ester Kočičková bude taky hrát na festiáku mezi ploty letošním. A já ti řeknu takovou příhodu se Ester, to si pamatuju, nevím, je to ptákovina, píčovina prostě, jo. Naprosto možná zbytečná, určitě zbytečná informace, ale takový hezký zážitek. Malostranská beseda je kousek Tomáši od divadla, který tam se jde po takových příkrej schodech dolů, víš, pomůžeš mi? Je to tam v uličce, tak vedle svatýho Mikuláše.
4: Jo, jasně.
1: Divadla se tam hrajou.
4: Takový malinký...
1: Malinký je to, ano.
4: Rubín.
1: Rubín, děkuji ti. Já jsem věděl, že mě píchneš, no, skvělý. Ožral jsem se v besedě pod nějakým koncertu tam.
4: Tomu nemůžu uvěřit.
1: Ne, no, fakt, já nepiju, to víš, že nevíš, ale teď to víš, že nepiju. No, jsem se ožral jak svině. A šel jsem do Rubínu, protože všude už zavříno. A Rubín byl proslulej tím, tehdy, to už bylo teda po revoluci, jo. Byl proslulej tím, že když už všude bylo zavříno a když bylo v Rubínu po představení, tak se tam ještě kalil v tom baru. To bylo fakt, tak Rubín znáte, ne, asi. No, byli jste tam. Co?
4: V životě jsem to jméno neslyšel.
1: No, jméno si neslyšel a byl jsi tam?
2: Proto ví, kde to je.
1: No, proto ví, kde to je, no, to je přesně.
4: Já si právě vůbec z Rubínu nikdy nic nepamatuju, protože jsem tam vždycky byl. Právě.
1: No, jo, jo, tak to, no, tak to mě přesně, to si mě kápnul do noty, no. A já jsem tam...
2: Zajímavý je, že já jsem si teď uvědomil, že jsem tam taky byl.
1: No, vidíš to. Ať si to nepamatuješ. No, takže, no, Sára se hlásí, že tam taky byla, taky si to nepamatuje, takže víme, o co jde. Prostě jsem tam přišel, šel jsem po těch příkrých schodech a jelikož jsem byl totálka, tak jsem se fakt po těch schodech skutálel dolů. A myslím, že na chvilinku jsem ztratil vědomí, ale to byl jen okamžik a pak jsem otevřel oči, takhle koukám a nade mnou stála Ester Kočičková a říkala, co to děláš, kohouté? A to byl ten můj zážitek z tohoto. Ester mě takhle se o mě postarala, asi mě zvedla, posadila k baru a tím byl můj život a vůbec další existence zachráněna. Takže to je pozdrav pro Ester, která tam zřejmě tehdy koncertovala a teď muzika od ní, hudba, tanec, klobása. Tak se to jmenuje samozřejmě, jo.
2: A bude hrát na Meziplotech.
1: Bude hrát na Meziplotech. Ano, to už jsem říkal, hudba, tanec, klobása. Jak se tenhle ten stroj spouští, už vím. Jdeme na to.

0: Spovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak tahle kapela, kterou jste teď slyšeli, tak to nebyly Abraxas, i když to byl slavný hit téhle kapely Zoo, ale byla to cover verze. Cover verze od 100 zvířat. Jak jste se dostali ke cover verzi? Já jsem nikdy netušil, že hrajete cover verze. Já jsem myslel, že hrajete jenom svoje pecky.
2: My jsme cover verze vlastně hráli jenom naživo, tohle se ale točilo, protože to byla nějaká oslava právě Abraxas a já jsem ani nevěděl, že to vlastně vyšlo, teda já si to nepamatuju, ale vím, že pár coverů jsme taky natočili nebo nahrávali. My jsme měli kdysi v Akropoli takový velký nějaký narozeninový koncert a tam vždycky vystoupili, já nevím, třeba Vohnouti, my jsme zahráli jednu písničku od nich a oni jednu od nás, nebo Miroš Bira, nebo David Koller, takhle jsme tam měli takovouhle show a kolem toho, tohle ale vzniklo jindy, tuhletu písničku, tu si pamatuju jen velice matně. On člověk přece jenom tu paměť už má plnou, jako no.
1: Kolik je ti, prosím tě, jako se zeptám jenom?
2: Šede.
1: A ty si stěžuješ na paměť, jako 60 leté?
2: Ne.
1: Ještě navíc vypadáš na 35,
2: no,
1: ty jo?
2: To já máš, víš, to vypadá zvlášť, když se zhasne.
1: Ale to je nevýhoda, když člověk vypadá na 35 a nic si nepamatuje. To je lepší obráceně, že jo? Když vypadá na 70 a pamatuje si úplně všechno. To je jedno, cover verze, hele, a to bylo jenom při těchto příležitostech, že jste se domluvili s nějakou partou a domluvili jste se, že uděláte takový show, že si měníte písničky, jo. Víceméně.
2: Ale nebo měli jste, jsme i v repertoáru.
1: No právě, na to se ptám.
2: Jsme měli Englishman in New York a taky jsme měli Sex
1: Takže
2: Bomb.
1: Stink, Sex Bomb.
2: Jo, Sex Bomb od...
1: No.
2: Známe, že?
1: Tak má s tou pamětí, jsme na tom asi úplně s James
2: Tom,
1: Brown.
2: Tom Jones.
1: Sex Bomb byl Tom Jones?
2: Tom Jones.
1: Ne James Brown?
2: Ne James Brown.
1: Jseš na tom líp? No, asi jo. Sex Bomb. Sex Bomb, Sex Bomb. Jo, už si to pamatuju. Asi jo. Delilah jste nehráli od Toma Jonese?
2: Nehráli.
1: To zpíval Karel Gott vlastně, tak to bylo trošku
2: jinak. A ještě jsme hráli One Step Beyond od Madness a ta instrumentálka.
1: Madness to byla taková taky taková folklor, rocková kapela Madness, který čerpali z toho anglického, oni byli Irové nebo Skoti, Madness.
2: Ne, Londýňani jak noha.
1: Londýně. Ale hráli takový folk punk.
2: Ska takový.
1: Ska, no. Skáčko, no. A vy jste byli vlastně ska kapela. To je pravda, zpočátku. Jasně. Přesuneme se na festival Meziploty, protože už se nám to blíží ke konci. Já jsem se chtěl zeptat ještě, co by mě jako návštěvníka, ale možná jsem se už na to ptal, zajímalo, jak je to, možná, že je to přízemní otázka, jo? Jak je to s občerstvením na tom festiáku? Já jsem slyšel, mě jenom oba usmíváte, že je to nealkoholový festiák.
3: Jo, ale to pivo tam je.
1: Pivo tam je, ale nealkoholický.
3: To je dobrý jako si ochutnat, protože

0: taky zvolenej teda.
1: A ještě problém je, že by se tam pronesli láhev vodky a zazdívali to do toho.
0: No to je taky pravda.
1: Ne, to ne, to by nešlo, to by nešlo.
2: To, kdysi se to i stávalo, ale teď už bohužel, teda i bohu dík, se to neděje. Ale hele, takhle to není... Pojďme si to říct na rovinu, jo. Všichni máme kamarádi, kteří na ten alkohol umřeli. A já jich mám poměrně dost. Takže já bych jako říkal, jak je to bezvadný, že je festival, kde se můžu ožrat a pak tam někde jako cvičit, někde jako prostě v nějakém křoví ze sebou, abych vůbec dokázal dolíz domů. Mně to přijde i neúcta k těm umělcům, jo.
0: Až takhle?
2: Já myslím, že mnohdy jo. A další věc, taky je potřeba říct, že mezi ploty jsou akcí hodně, kterou navštěvují mladý rodiny s malejma dětma. Chtějí si tam odpočinout, nechtějí mít o ty svý děti strach a chtějí si to fakt užít a prožít, jo. A je obrovský rozdíl, když budeš na mezi ploty, tak nechci si tady jako teda něco vykládat, ale to mi vykládají ty návštěvníci, že jdou jako naplněný něčím, jo. Že prostě to, co my tam jako dostáváme do toho obsahu, že je fakt ovlivní natolik, že pak jdou domů a jsou tak trochu jako, jak říká Tomáš, s tím buildingem prostě proměněný. No to jako asi s tím i trochu souvisí, protože vem si, že budeš sedět v kině, budeš se koukat na film a u toho budeš mít v sobě 10-12, jo. No tak já nevím, jestli ten film zrovna budu vidět, jo. Ale fakt je, dostanu se na to a je to prostě festák, který probíhá v nemocnici v Bohnicích. Hraje tam 100 kapel s divadlama na 10 scénách, všichni si užijou spoustu zábavy. Už jsme je tady jmenovali Lucie, Divokej byl, 100 zvířat, Kašpárek v rohlíku, Berenika Kohoutová, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá, Marpo, prostě to je dobrý si kliknout na web meziploty.cz a ty lidi prostě tam fakt jako si to díky i tomuhle víc užijou, jo. A dokonce i mý kámoši, některý teda jako dost silně pící, jako odtamtud odcházeli jako a vraceli se další rok znova, že si to fakt užili, jo. Takže prostě ten festival je takhle specifický, jinak toho jídla a pití tam samozřejmě jako nespočet, jo, takže nemusí mít někdo starost, že by se jako tam někde
0: umřel ploužel nebo umřel hladem, že?
2: A neměl co vypít a čeho se najíst, no. A to pivo tam teda máme taky, ale je fakt, jak říká Tomáš, nebo já, nebo kdokoliv, je nealkoholický. A je to i z toho důvodu, že taky nemůžeš, prostě jsi v nemocnici, jo.
0: Jo.
2: Tak jako není úplně dobrý, když se tam lidi léčí z alkoholismu. Jen tam vůbec cokoliv mít taky jako respekt k těm pacientům, jo. To tak trochu apeluju na ty, kteří se rozhodnou na festák jít. Aby jako prostě si nemysleli, jaký jsou bezva frajeři, když tam přitáhnu jako kilo trávy a začnu ho tam rozdávat jako těm klientům, jo. Není to dobrý, jo. A hlavně to může poničit i ten festival samotný, že by nám taky mohlo se jako říct, ale hoši, už to tady nikdy nedělejte.
0: Že by vám ředitel utnul těpec, takzvaně.
2: Děláme to pro nějakou věc a těch myšlenek v tom projektu je poměrně dost, ale důležitý je, jestli jsou tam jako vůbec nějak ukotvený, než jako bych tady vyprávil nějaký řeči o toleranci a hodných lidech, tak spíš se snažíme tu dramaturgii mít tak uchopenou, že to tam z toho vlastně tak nějak plyně vypadává samo.
0: Jasně.
1: A hlavně, jako já jsem zažil těch festivalů hodně a na každém se můžeš jako zmastit a potkáváš tam ty lidi vykropený a vlastně osvěžující, když na nějakým to takhle není. Já to vidím vlastně rád, jo. A zvlášť, kdybych si tam vzal děti svoje, tak bych nechtěl, aby mě tam prostě se potáceli nějaký vykropenci.
0: Jo. Já to chápu, tohleto. Zažil jsem i za bolševika spoustu festiáků, takový ty folkový kolotoče, že jo, to byl legendární festiák, kde jsem i hrál, že jo, tam jsme hráli ty my folkaři, že jo, písničkáři. Tak tam jsme se sice vykropili, jako, ale až po koncertě a někde v soukromí s Ivanem, že jo, a tady s tou partou. Ale to byly festivaly, kde vykropených jako nebylo v tom moc, nebo žádní v podstatě, ačkoliv pak se ty pak se to přesídlilo to do Břeclavy, mám takový dojem, když to zakázal bolševik Ostravě, nebo kde to je, no. a Břeclav, že jo, vinej kraj, tak ty festivaly měly zase o to, já tu vaši, nebo tu tvoji filozofii naprosto chápu a souhlasím s ní, jo.

0: Bez sporu. Ale tady ty festivaly Tehra byly samozřejmě s vínem a o to to mělo lepší atmosféru, nechci říkat lepší, dobře řeknu, jinou atmosféru, ale naopak to ty posluchače, ale i ty muzikanty, jakoby, jak to říct, podpořilo, inspirovalo, takže jako předváděli lepší výkony. Teď je otázka, jestli si to mysleli, že jsou lepší, a jestli to ve skutečnosti tak bylo. Jo? Ale jenom proto se na to ptám, protože si to, asi jsem na takový alkoholik, že si to nedokážu představit.
1: Že bys to jako
0: ten festival,
1: přežil,
0: že bych to přežil, jo.
1: A ty tady piješ celou dobu nějaký kafe. Jako,
0: tak... No kafe, jo, ale tady střik piju taky,
1: že jo. Střik, takže jsi alkoholik.
0: No, já jsem normální alkoholik.
1: No tak to je jako dobrý, protože my tam budeme mít i řadu diskuzí. A jedna z nich je o závislostech.
0: Jo.
1: A co mě jako chlapík, který se jmenuje Martin Tittmann, toho si fakt vážím, jako je to vynikající terapeut, říkal, hele, to je jako pěkný, ale faktem je, že alkohol, jo, dominuje u střední a starší generace. To je zajímavý. Ale teď u tý mladší, tak to jsou kratom, říkám, nebo kraton, kratom.
0: Já vím, já jsem o tom slyšel, no.
1: A takovýhle srandičky, který vlastně oni vůbec nejsou jako definovaný jako drogy.
0: Ale jsou to drogy.
1: Ale jsou to drogy. A když pro tom jako chodějí, takhle ty lidi, celá rodinka třeba přijde, o to mi zase říkal kamarád, který je peer konzultant z Bohnic a řídí tam celý tyhle ty diskuzní panely se s různej řadou psychologů, psychiatrů a podobně. Če lidi v téhle době fakt neví, kudy kam, jo. Jako bojí se někam jako vůbec volat, i když tahle oblast je hodně odtabuizovaná. A my jim tam nabízíme vlastně takové jako vhodnou příležitost nenásilně, když tam poslouchám ty kapely, tak se můžu jít ještě někam poradit, jo, mimo jiné, to jsme o tomhle tématu ani nemluvili.
0: No to jsi měl ale, říct, ale
1: no. Tak to teď říkám. No. A problém těch jako nových látek je v tom, že to vlastně není definovaný jako drogy, jo, ale říkal mi právě ten kamarád z Bohnic, že tam jako byla skoro celá rodinka klepající se, jo. A nevěděli vůbec, čeho je ten problém. Mysleli si, že to je nějaká rodinná neuróza nebo co. A pak z nich vypadlo tohleto kratomové šílenství. A mě prostě na tom takhle všichni ulítli. Jo. Takže jako trošku se bojím, že naše děti, nebo ty budeš mít už vnoučata, že jak jsem pochopil.
0: Už máš. No.
1: Tak tady toho bych jim nějak začal hodně vysvětlovat. Jo. Protože je to taková jako prostě chaos. Jo. My jsme měli alkohol, a možná někdo jako hodně divnej měl toulen k tomu, jo. Ale jako bylo to takový definovatelný, když to teď je to jako nebe, jako oblast naprosto chaotická.
2: Ale ono v devadesátkách nebyl jenom alkohol, jako to bylo všechno, že jo. A taky nikdo přesně nevěděl. Tak nechtěl bych, aby jsme zase působili jako takový klub dětků, co jenom říkají, že ta dnešní doba je strašlivá. Já myslím, že
0: každá doba měla
2: každá
0: svý.
2: Každá ta doba měla skutečně svý. Každá měla svý škarohlídy. Jo. A v jistým chvíli se na to, ono se s nás dívá jako na svět ještě 20, no, to je prostě snažší. Po těch všech zkušenostech, co máme, tak samozřejmě se děsíme, ale já si myslím, že to naše děsení je takový trochu stařecký děsení, jo? Že přesně to, co jsem já slýchal, když mě bylo málo, tak
1: jo,
2: od těch, tak trochu bych zachoval klid a trochu cynismu neuškodí.
0: Já bych to ukončil, přátelé. Tady
1: ale já bych to taky ukončil teda za sebe, jestli můžu.
0: No, ukonči.
1: Já vlastně si myslím, že je dobrý si uvědomit, že ten svět vždycky byl trochu podivná věc. Jo. Jo, to je prostě jasný a od jak živá. A lepší to asi nebude, to je druhá věc. A proto doražte na Meziploty se zrelaxovat, odpočinout si a užít si to.
2: A dan léčit.
0: Ano. A já bych to dokončil tím, přijďte na Meziploty a očistěte svoji duši, ale jak jsme se dozvěděli vlastně, i svoje tělo. A budete se cítit skvěle na každý rok, než bude další ročník festivalu Meziploty. Takže přátelé, Robert Kozler a Tomáš Belko, to byli moji hosté, teď to zopakuju. Přátelé, kamarádi, vzácní hosté v dnešní rokový zpovědnici. Hele, kluci, jsem strašně šťastný, že jste dorazili a příští rok třeba zase budeme mít další nějaký téma, ne? Před festiákem, když přijdete.
2: Budeme hudrát, pojďte hudrát.
0: Jasně, mějte se, díky. Ahoj, čau.
1: Dobrou noc.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jakýsi krok.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Classic rock.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na beaťáky, protože je tady spousta zkazů, jo. Že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi, jako...
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis?
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahra.
1: Já to v tom cítil. Pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz v těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness, yeah, jo, to yeah, je exactly. Prostě, jo.
4: Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsil.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: každý den. Juch!
1: Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Kefír není zázračná superpotravina, jak se o něm v poslední době moderně mluví, ani hrozba. Podle D-testu je pro většinu lidí bezpečný, má málo alkoholu a méně laktózy než mléko, citlivější ale může způsobit potíže. Přínosy pro zdraví nejsou jednoznačné a závisí hlavně na celkovém jídelníčku. Ikona Prahy, Tančící dům, slaví 30. výročí.
3: Při této příležitosti probíhá i velká výstava, která odhaluje i to, co zůstává běžně skryto. V galerii přímo v Tančícím domě jsou k vidění dosud nezveřejněné fotografie ze stavby, archivní materiály a také proměny budovy za dobu její existence. Návštěvníci mají možnost vidět i technické zázemí a výstava nabízí i pohled do vnitrobloku Tančícího domu. Honza Navrátil, Praha.
2: Vědci vyvíjejí chytré hodinky, které změří hladinu cukru v krvi světlem i bez píchání do prstu. Nová optická metoda dosahuje přesnosti blízké současným senzorům a do budoucna by měla výrazně zjednodušit život diabetikům. Poslouchali jste sváteční guláš na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-PONKY. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-PONKY.cz
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji chystají pro letošní sezónu nové prohlídkové okruhy i pozměněné expozice. Zámek Zákopy ukáže i sbírku obrazů, která patřila Adolfu Hitlerovi. Kastelán Vladimír Tregl k tomu říká.
5: Plánujeme symbolicky je ukázat o prodlouženém květnovém víkendu 8., 9., 10. května, protože právě osvobození toho 8. a 9. května souvisí i s tím, proč se vůbec ty obrazy staly majetkem tehdy československého státu a proč jsou dneska umístěné na tom Zákupském zámku. Ale dopředu upozorňuji, pokud někdo očekáváte, že tam uvidíte hajlující nacisty, neuvidíte. Je to německý realismus.
4: Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal. Tanzánský spisovatel Gurnah se ve své tvorbě soustředí na zkušenost exilu, migrace a paměti. Sansal loni na Světě knihy získal cenu Jiřího Tainera, ale kvůli věznění si ji nemohl osobně převzít. Hlavními tématy letošního ročníku jsou historie a Evropa. Ze svátečního guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.
6: The train that kept

0: tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabídu.
1: Dobré ráno, víťáci, je pátek, svátek 8. května, ano, den vítězství. Si dnes připomínáme 6 minut po 8. hodině ranní, už vás ze studia Rádia Být na Vinici v pražských Strašnicích. Srdečně zdraví Jirka Rogl. No, jak jste slyšeli, máme tady takový přímo třídenní festival, takovou první vlaštovku těch, které nastanou doopravdy. Čeká nás jich skutečně zase hodně, někdo na ně rád jezdí, někdo ne, někdo si třeba užije jenom jeden, ale každý si může užít ten tady s námi na Beatu, ten úplně nejspeciálnější, každou hodinu jedna veličina té světové rockové muziky. No a začali jsme, to jste asi poznali hned s Aerosmith, no a jaký, že to posloucháme zrovna živák, jakou živou nahrávku téhle úžasné kapely. To vám řeknu za malou chvíli, zatím živák pokračuje a třeba na to někdo přijdete sami. Můžete klidně i volat, kdybyste k tomu třeba něco pěkného měli.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: Classic Life 1 and 2, tedy 1 a 2, a v tomto případě tu mám dokonce přímo dvojalbum Classic Life Complete, tedy takovýhle krásný soubor živých nahrávek z let 1986 a 1987, tedy z doby, kdy ta

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a protože jste někteří zapnuli to rádio až teď, trochu později, teprve vstáváte, co by ne, je volný den, no a ptáte se, jakým, že to takhle pěkně syrovým živáčkem jsme ten náš třídenní přímo studiový, ale živý festival odstartovali, vězte, že tu zní Classic Live Komplet, což je kompletovaná, jak zní z názvu, verze dvou starších živáků, Aerosmith, Classic Live a Classic Live 2, Classic Live 1 a 2. A takhle pěkně pospolu na CDčku vyšla v roce 1998 na dvou CDčku a shrnuje koncertní nahrávky z let 1977 až 1984.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.

0: Kelínek máte? Na buď se jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: Let the music do the talking, nechte hudbu mluvit, ano, to už bude finále prvního koncertu toho našeho třídenního živého maratonu a hned i s přídavkem Toys in the Attic nám tenhle svůj blok Aerosmith uzavřou. No a kdože nám to pak zahraje po té nezbytné přestavbě pódia, to se nechte překvapit.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz. Sváteční guláš Radia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Téměř pětina lidí v Česku žije bez partnera, častěji nedobrovolně muži než ženy. Dlouhodobá nezadanost u části mladých mužů vede k frustraci, zhoršení psychického zdraví a někdy i k příklonu k toxickým komunitám. Odborníci upozorňují na zastaralé představy o vztazích, které situaci zhoršují. Plainspotting neboli sledování či fotografování letadel je atraktivní hlavně v oblasti pražského letiště Václava Havla.
2: Kromě terasy je to val u Kněževce nebo Hostivic. Brněnské Tuřany mají také co nabídnout, stejně jako Ostrava Mošťov. Kde však bude pár let ticho, je vojenská základna Čáslav. Švédské Gripeny odlétly do Pardubic a české Alky do Náměště nad Oslavou. Důvodem je nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních 70 let. Na tu mají stavbaři 2 roky. Pak začne přístavba supermoderního kampusu s názvem F-35. Tím je jasné, jaké stroje se zde usídlí a budou zajišťovat obranu země. V roce 2031 na plochu dosedne ze Spojených států amerických prvních 6 stíhaček. Tím se vzdušné síly armády České republiky zařadí do aliančního elitního klubu. Z Čáslavy Luboš Dvořák.
1: Android nově ověří e-mail v aplikacích automaticky bez opisování kódů a přepínání mezi obrazovkami. Registrace i změny nastavení tak budou rychlejší a pohodlnější. Funkce je zatím dostupná na novějších telefonech a postupně ji začnou podporovat jednotlivé aplikace. To byl další sváteční guláš na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: 9:10 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu mám hned jeden z vašich mailíků a v tom se píše dobré páteční sváteční ráno Jiří. Moc se přimlouvám, kdyby mohli zaznít i Genesis Live Over Europe a vynikající v Praze nahranou Ripples a od Iron Maiden některý z novějších živáků, třeba z Book of Souls. Pěkný prodloužený víkend a zbrt zdravý zahradník Pepa Maiden. Ano, takovéhle typy nám posílejte, za ty jsme rádi a určitě se jimi necháme inspirovat. Nicméně vy jste samozřejmě teď podle té pěkně odpálené verze klasiky Vivel Rakiu poznali, že následující hodina bude patřit samotné královně, ano, Queen Rock Montreal. Právě tahle nahrávka patří mezi nejslavnější koncertní záznamy Queen a hodně fanoušků tvrdí, že právě tady byli na absolutním vrcholu sil. Jedeme dál a za chvíli si o tom řekneme víc a pokud by k tomu měl něco zajímavého i někdo z vás, pište, volejte, nebo bojte se.
2: Okay, you wanna get crazy? Come on, let's do it.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabíto.
1: Ano, tenhle koncert Queen, který právě společně posloucháme, byl natočen v listopadu roku 1981 v montrealském fóru během turné k albu The Game. Zajímavé je, že kapela tehdy hrála speciálně pro filmové kamery a moc dobře věděla, že vzniká něco velkého. Ano, a to, že se psal začátek 80. let, šlo skutečně o mimořádně ambiciózní natáčení. Připravena byla nemalá metráž 35mm filmu, neobvykle velký počet kamer, no a k tomu všemu do té doby nadstandardní zvuk, díky čemuž tenhle koncert, a to mi jistě dáte za pravdu, i dnes vypadá a zní až překvapivě moderně.
2: This is called Killer Queen.

0: Koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: No a jak už jsme si říkali, tenhle koncertní záznam s názvem Queen Rock Montreal můžete mít nejen takhle v audiopodobě, ale také, nebo možná především jako skvěle natočený filmový záznam, tedy DVDčko nebo Blu-ray, který třeba na tom známém webovém portále, tenhle filmový záznam, tom portále ČSFD, má hodnocení neuvěřitelných 94%. No tak jasně, co tomu vytknout, zvlášť když máme kapelu rádi, máme tu takovýhle hráčský potenciál, k tomu dokonale napsané skladby a k tomu přímo nadpozemský hlas samotného Freddieho Mercuryho. Now I'm Here a Dragon Attack, to je pokračování téhle živé nahrávky.

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: No a protože každý ten živák se nám musí tak nějak plus minus vejít do jedné hodiny, pokud tedy se nejedná jenom třeba o jedno LPčkový záznam, kde naopak nám možná by něco chybělo, tak kde máme před sebou dvojalbum, což je právě tenhle případ, tak buď to můžeme zkrátka přehrát třeba jenom první desku, kam až nám to tedy dojde, anebo naopak musíme vystříhnout, jak se říká, něco z prostředka, to jsem si tedy dovolil právě v případě tohohle živáku, abychom nepřišli o to klasické velké finále koncertu Queen a to právě k jejich živým vystoupením vždy patřilo. Dáme si tedy teď tu píseň, kterou jsme začínali, kdy tedy zazněla na úvod koncertu v té rychlé podobě, tak na konci je samozřejmě tak, jaký Freddie Mercury a Brian May napsali, tak aby si mohlo s nimi publikum zabékat, to můžete i vy doma samozřejmě, no a co následuje, to samozřejmě sami poznáte a už můžete přemýšlet, čím budeme po přestavbě pódia, jak to říkáme, pokračovat.

Radio Beat. A teď trochu z jiného soudku.

0: Radio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám, u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Na zámku v Horšovském Týně se před týdnem po několikaleté pauze opět otevřela prohlídková trasa věnovaná hraběnce Mitsuko Kudenho v Kalerky, jedné z prvních Japonek provdaných na konci 19. století do Evropy. Datum zahájení není náhodné, připomíná 22. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, symbolicky odkazuje na myšlenku evropského sjednocení, se kterou je rodina Kudenho v Kalerky úzce spojena. Ředitel Českobudějovického pracoviště NPU Petr Pavelec nám řekne víc.
3: Heinrich Kudnov si ze své diplomatické mise přivezl manželku Japonku. Ona to byla skutečně evropská událost. On byl první evropský šlechtic, který prolomil všechna ta tabu. On ve svých dopisech píše, že obětuje celou svoji kariéru i pověst své rodiny, ale že legalizuje ten svůj vztah k Mitsuko. Tak v té době kolem roku 1895 se o této události psalo po celém světě, v evropských novinách, v amerických novinách, v australském tisku.
2: Česká expedice sdružení Gulag.cz objevila na své cestě po střední Asii pozůstatky stalinského lágru. Jeho vězni na začátku 50. let budovali v podstatě jako otrocká pracovní síla takzvaný turkmenský kanál. Ten měl spojovat Aralské a Kaspické moře, ale po Stalinově smrti v roce 1953 stavba skončila. Vězni dokončili jen 7 kilometrů kanálu na území současného Uzbekistánu. To je ze svátečního guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: Takže...
1: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
2: 9 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a vy jste určitě poznali, my vždycky takhle začneme s něčím a pak to teprve uvedu, takže teď tuhle hodinu bude znít Sting, odkud a jak, to si řekneme za chvíli, ale já tu ještě mám pár vašich vzkazů, mailíků k té hodině předcházející, tak tady se třeba píše ahoj Jirko, hned na začátek si dal laťku asi nejvýš, kam si mohl, já sama jsem Queen, přímo Freddyho objevila díky klipu odehrávajícím se na ruském kole někdy v roce 1980, myslím Radio Gaga, a celkový dojem neúplně odrovnal. Od té doby mám Queen na piedestalu mojí oblíbené muziky. Ve všech jejich živácích slyšíme briskní klavír a naprosto čistý zpěv s neuvěřitelným rozsahem. Tak bezchybně se to v hudebním světě většinou nevyskytuje. Bohužel se nám všem v listopadu roku 1991 zřítil hudební svět. Nádherná emotivní muzika. Díky Daniela. My taky děkujeme za krásný mailík. Pak se tady píše ahoj Jiříku, jako fanklubáci Queen si nám udělal velkou radost a příští týden jedeme do Maďarska na výstavu Freddyho věcí. Tomáš a Anička Brno, děkujeme. Ano, tam bych taky rád vyrazil, s někým bych se třeba svezl, kdybyste se tam někdo chystali, můžeme si udělat pěkný výlet. A tady ještě se píše ahoj Jirko, jsem úplně nadšený, jak jste to vymysleli a Queeni jsou úžasní. Kdybych mohl mít obě sluchátka, připadal bych si, že jsem na koncertě, ale to se v práci nesmí, správně bych neměl mít žádné, ale snažím se to maskovat. Zdravím všechny býťáky, jste skvělí, zdravím z Brunecka, což je v jižním Tyrolsku, ano, děkujem i za tenhle vzkaz. No a teď tedy k tomu koncertu, který právě teď posloucháme, který určitě není horší, protože se odehrává v Berlíně, hraje k tomu celá Royal Philharmonic Orchestra, tedy ta z toho, z Londýna, z Británie, takhle, no a hraje Stingovy písničky i samozřejmě se zpěvákem samotným a z jeho kapelou je tady ta sestava přímo fanfárová, jak se říká, tu si představíme třeba po těch písničkách, které teď odeznějí, v každém případě ještě dodám, že tenhle koncert v Berlíně byl nahrán roku 2010, tedy právě před 16 lety.

0: Once again on guitar, Mr. Dominic Miller.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: Ano, posloucháme parádní živáček s názvem Life in Berlin a ten zachycuje Stinga tak trochu jinak, než ho třeba řada z nás zná. Žádné komorní trio ani čistě rocková kapela, ale tady ho doprovází plnohodnotný symfonický orchestr, a to přímo ten královský, londýnský. No a co se týče Stingových spoluhráčů, tak to je na téhle nahrávce skutečný, jak pravý klasik, sekec, mazec. No jen tak namátkou, na kytaru tu hraje sám Dominic Miller, na saxofon Branford Marsalis, no a na basu kromě Stinga samotného i legendární Ira Coleman. No prostě nádhera, co si budeme povídat.

0: It's the Bravo Marcellus.
1: Tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabídu.
2: Koncertní záznam Live in Berlin, ten, který právě společně posloucháme, vznikl v dnešní Uber aréně, která se v té době, tedy v roce 2010, jmenovala O2 World a mimochodem je moc pěkná. Už jsem v ní taktéž na jednom koncertě byl a budou tam brzy hrát i třeba Rush na tom svém nadcházejícím turné. Ta arena se nachází kousek od toho zbytku berlínské zdi nazvaného East Side Arena. Myslím, že to je jako dobrý tip třeba na výlet. No a když se vrátíme k Stingovi, tak tenhle záznam můžete mít ve své sbírce buď to na CDčku, na tom, ze kterého právě tady pouštíme. To má stopáž 75 minut a 41 vteřin a nebo také na DVDčku nebo Blu-ray a tam je těch písniček o poznání víc a měří to celé 122 minut a 10 vteřin, takže třeba dobrý tip i na dárek, anebo zkrátka takhle do své sbírky, abyste si něco pěkného pořídili. No a my tu máme téměř už finále celého koncertu a tam se nám to těmi hity Stingovými přímo hemží, tak si vychutnáme právě tu jejich takovou trošku okázalejší symfonickou verzi pěkně společně na beatu.

0: Dankeschön se rozloučil Sting na tomhle živáku z Berlína před 16 lety. Právě ho takhle tam nahrával krásně v té jejich krásné aréně. No a my, protože máme konec hodiny, tak tu mám zase nějaké ty vaše pozvánky, které můžete samozřejmě, i když je svátek, přeci jen je pátek, posílat na všechny ty známé kontakty, například SMS-kou na číslo 720 001 222 nebo také mailem na studio@radiobeat.cz. Můžete využít tu naší mobilní apku, kam je tedy možné buď tu zprávu napsat, ale co je úplně nejlepší, tam namluvit svými vlastními slovy, vlastním hlasem, což ale ještě nikdo dneska neudělal, tak já přečtu, co jste napsali. Zdar, píše se tady, řekni prosím všem býťákům, že dnes od 19 hodin v zámecké zahradě v Manětíně hraje do Paper Jack. Díky Andy, Johnny, pan Temple a Jose. No a pak tu mám jednu pozvánku, v té se píše ahoj, zítra v sobotu 9.5. vystoupí na Aqualoka v Českých Budějovicích legendy reggae, švihadlo a reggae band. Hrajeme až nebo už od 18 hodin, otevřeno od 14 hodin, přijďte včas, bude našviháno, tak ať si najdete příjemné místečko a užijete den plný sluníčka a reggae. Děkuji za Aqualoka Zdeněk. No a my si za chvíli po přestavbě pódia, jak říkáme, dáme další krásný živák a na tenhle já se těším, protože je to jeden takový z těch mých oblíbených, nebo jak se říká, srdcovek.
1: A teď trochu z jiného soudku.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Sváteční guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Kefír není zázračná superpotravina, jak se o něm v poslední době moderně mluví, ani hrozba. Podle D-testu je pro většinu lidí bezpečný, má málo alkoholu a méně laktózy než mléko, citlivější, ale může způsobit potíže. Přínosy pro zdraví nejsou jednoznačné a závisí hlavně na celkovém jídelníčku. Ikona Prahy, tančící dům, slaví 30. výročí.
4: Při této příležitosti probíhá i velká výstava, která odhaluje i to, co zůstává běžně skryto. V galerii přímo v tančícím domě jsou k vidění dosud nezveřejněné fotografie ze stavby, archivní materiály a také proměny budovy za dobu její existence. Návštěvníci mají možnost vidět i technické zázemí a výstava nabízí i pohled do vnitrobloku tančícího domu. Honza Navrátil, Praha.
3: Vědci vyvíjejí chytré hodinky, které změří hladinu cukru v krvi světlem i bez píchání do prstu. Nová optická metoda dosahuje přesnosti blízké současným senzorům a do budoucna by měla výrazně zjednodušit život diabetikům. Poslouchali jste sváteční guláš na Beatu.

0: je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: 10 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a If You Want Blood, You Got It, to je jeden z nejlegendárnějších hard rockových živáků vůbec, takový syrový, hlasitý a krásně bez nějakých těch příkras. AC/DC ho natočili v roce 1978 během svého britského turné, no a dokonale na něm zachytili to své první a zásadní období s Bonem Scottem u mikrofonu. No a my jedeme dál.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

chica y

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: No a přišel nám tenhle krásný mailík. Ahoj Jirko, tak teď si mě teda naštval, potřebuju sázet feferonky ve skleníku a ty pustíš AC/DC. No, aspoň si odpočinu na hodinku, díky Vojta. Ano, především koncert ve známém Apollo Theater ve skotském Glasgow, ten z 30. dubna roku 1978 posloužil jako základní zdroj živých nahrávek pro tohle album, které právě posloucháme. No a na tenhle večer se vzpomíná i kvůli přídavku, kdy se AC/DC na něj vrátili na to pódium, čili na stage, oblečeni do skotských fotbalových dresů, aby tak vzdali poctu rodné zemi Bona Scotta i bratrů Youngových.

0: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: Tom Russell, skotský rockový DJ a kolega rozhlasový moderátor ve Spojeném království známý jako kmotr roku, o tom živáku, který právě posloucháme, řekl: ten koncert dokonale vystihl, proč byli AC/DC naživo tak výjimeční. Ta energie, spojení s publikem a způsob, jakým ty jednoduché, ale klasické skladby dostávaly na pódiu úplně nový život. Všechno tohle je na If You Want Blood, You've Got It slyšet. Je to skvělá připomínka toho, jak výjimečná tehdy kapela i její fanoušci byli.

0: Radio Beat. Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Pomlčka-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Pomlčka-Ponky.cz. Sváteční guláš Radio Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji chystají pro letošní sezónu nové prohlídkové okruhy i pozměněné expozice. Zámek Zákopy ukáže i sbírku obrazů, která patřila Adolfu Hitlerovi. Kastelán Vladimír Tregl k tomu říká.
2: Plánujeme symbolicky je ukázat o prodlouženém květnovém víkendu 8., 9., 10. května, protože právě osvobození toho 8. a 9. května souvisí i s tím, proč se vůbec ty obrazy staly majetkem tehdy československého státu a proč jsou dneska umístěné na tom Zákupském zámku. Ale dopředu upozorňuji, pokud někdo očekáváte, že tam uvidíte hajlující nacisty, neuvidíte. Je to německý realismus.
1: Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal. Tanzánský spisovatel Gurnah se ve své tvorbě soustředí na zkušenost exilu, migrace a paměti. Sansal loni na Světě knihy získal cenu Jiřího Tainera, ale kvůli věznění si ji nemohl osobně převzít. Hlavními tématy letošního ročníku jsou historie a Evropa. Ze svátečního guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

rány ráje, kde vládnou čezmení a Big Beat hraje. Dosí se punk rock a pod kolenky

0: Koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a jestliže ten živáček elektrikářů v té uplynulé hodině byl již z podstaty samotné řádně energický, hlasitý a samozřejmě patřičně elektrifikovaný, oproti tomu bývá tu a tam zvykem vystřihnout si nějaký ten koncertík jen tak, jak se říká, bez napětí, čili unplugged, a tak třeba tak, a dokonce právě i s názvem unplugged, vzniklo v roce 1994 právě takhle komorně nahrané živé album našeho Vládi Mišíka. No a právě jemu bude teď patřit tahle hodina popolední.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: Ano, a jak jsme říkali, v každé hodině zazní vždy jeden pěkný živáček. Zatím jsme tu měli Queen hned po ránu, AC/DC v té uplynulé hodině, také Stinga, a vy píšete, tady třeba je hned Jirko, udělal si mi radost s živákem Vladimíra Myšíka, tady bylo Zdarec, co budete dopr hrát nakonec, když tím nejlepším jste začali, jen tak dál, Mirek z Olomouce, no to máme radost, kouknu ještě, jestli nějaký mailík nedorazil, když už tady čtu. Ahoj Jirko, píše se tady, díky moc za super víkend, dík kachní kapele nespálím oběd, jen doufám, že Black Sabbath Ozim nebo samotný Ozzy nebude zítra dopoledne, musím být totiž v práci, jinak si pohodičku s rádiem Beat užíváme s kelímky z koncertu Rammstein a odpoledne dojde na kelímky Monster Meeting, Eva a Olda, no tak to samozřejmě zdravíme. Ahoj Jirko, jsme v pasti do prčic, nemohl bys příští hodinu hrát Božskýho Káju, abych ty feferonky dosázel, díky Vojta, poslal bych ti na revanč po Vojťákovi nějaký prezent, třeba uzený bůček, díky Vojta, no tak to se nevylučuje, samozřejmě pak tu máme nějaké pozvánky, ty přečtu v závěru hodiny, no a teď pokračujeme v tomhle krásném Amplak koncertu Vládi Myšíka. No a co tady máme? Divný čas, ano, skladba Divný čas, pak to bude chvíle posetmění a navážeme skladbou v sedmém nebi.

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: Album Life Unplugged, které právě společně posloucháme tady na Beatu, zachycuje Láďu Mišíka v jedné z jeho nejpřirozenějších poloh, bez velkých aranží, bez toho jinak samozřejmě potřebného tlaku hlasité kapely v zádech, ale o to více můžeme soustředit na tu sílu atmosféry muziky samotné a rozhodně i těch textů. Album vyšlo v roce 1994 a navazovalo na takovou tu tehdejší vlnu Unplugged koncertů, které proslavila především tehdejší MTV, no a zatímco spousta těch kapel tehdy tu akustiku spíš tak jako zkoušela jako takový módní trend, u Vlády Mišíka působí tenhle formát a to mi jistě dáte za pravdu úplně samozřejmě.

0: ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: No a nejen dnes, když už to bereme jako samozřejmost, ale už tehdy v první polovině 90. let byl Vláďa Myšík považován za legendu toho našeho českého nebo klidně i československého roku Big Beatu. No a já myslím, že právě tohle živé album Life Unplugged ukázalo, že ty jeho písně fungují stejně dobře i v takovéhle intimnější, komornější podobě. No a my s těmi, jejichž názvy zní Šero v kavárně, variace na renesanční téma a životní režim, jedeme pěkně do samotného finále a mohu vám slíbit, že po 13. hodině žánrově hodně přitlačíme na pilu.

0: Radio Beat. Bítová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoria, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Bítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Bítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Sváteční guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Téměř pětina lidí v Česku žije bez partnera, častěji nedobrovolně muži než ženy. Dlouhodobá nezadanost u části mladých mužů vede k frustraci, zhoršení psychického zdraví a někdy i k příklonu k toxickým komunitám. Odborníci upozorňují na zastaralé představy o vztazích, které situaci zhoršují. Plainspotting neboli sledování či fotografování letadel je atraktivní hlavně v oblasti pražského letiště Václava Havla.
4: Kromě terasy je to val u Kněževse nebo Hostivic. Brněnské Tuřany mají také co nabídnout, stejně jako Ostrava Mošnov. Kde však bude pár let ticho, je vojenská základna Čáslav. Švédské Gripeny odlétly do Pardubic a české Alky do Náměště nad Oslavou. Důvodem je nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních 70 let. Na to mají stavbaři 2 roky. Pak začne přístavba supermoderního kampusu s názvem F-35. Tím je jasné, jaké stroje se zde usídlí a budou zajišťovat obranu země. V roce 2031 na plochu dosedne ze Spojených států amerických prvních 6 stíhaček. Tím se vzdušné síly armády České republiky zařadí do aliančního elitního klubu. Z Čáslavy Luboš Dvořák.
3: Android nově ověří e-mail v aplikacích automaticky bez opisování kódů a přepínání mezi obrazovkami. Registrace i změny nastavení tak budou rychlejší a pohodlnější. Funkce je zatím dostupná na novějších telefonech a postupně ji začnou podporovat jednotlivé aplikace. To byl další sváteční guláš na Beatu.

0: Tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabídu.
1: 8 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. No a Zerovinka, teď před chvílí jsem si tu zabukoval vstupenky do biografu na čtvrtek, překvapivě na titul Iron Maiden Burning Ambition. Hrůza, to se těším. Zrovna teď měl za účasti současných i bývalých členů kapely i samotného Eddieho, premiéru v Londýně na Leicester Square. Je o tom spousta videí na YouTube, doporučuji na to juknout. No a já jsem si tak vzpomněl na jeden neméně zdařilý film, který právě před 17 lety dostal název Iron Maiden Flight 666 nebo 666. No a tohle živé album, které právě posloucháme, je jeho podle mne velice zdařilým soundtrackem. Pokračujeme klasikou Two Minutes to Midnight.

ve filmu Iron Maiden Flight 666 nebo 666. No a jak už jsem řekl, zatím tam mám první disk a protože tahle celá velká nádhera má dohromady 1 hodinu 41 minut a 39 vteřin, samozřejmě musíme udělat nějaký průřez, abychom se vešli do té hodiny, takže za chvíli zkrátka disk vyměníme a dáme tam i něco z té dvojky, ať máme ten průřez takový pěkný reprezentativní a samozřejmě tohle album si pak můžete pustit doma celé nebo lépe přímo celý ten film, ke kterému je soundtrackem, no a my pak pokračujeme skladbou, jejíž název zní Wasted Years. Wasted!

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a se skladbou Run to the Hills už jsme se dostali k druhému disku živáku Flight 666 a musím říct, že jsem si to tu ve studiu pěkně okoudil a užívám si ten parádní zvuk téhle nahrávky, tak doufám, že na mě přijdou pečbušti odvedle. No a k velkému finále koncertu Iron Maiden samozřejmě patří klasika Fear of the Dark a tady je tedy nutno říct, že ten sbor publika je tu skutku famózní, skoro jako v Riu. Než to tam šoupnu, mám tu jeden vzkaz z té naší býťácké apky.
2: Ahoj, tohle boží živák, díky za něj, zdraví Jirka z Třeboně.

Scream for me, Santiago! Scream for me!

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a před úplným závěrem tohohle parádního 17 let starého živáku Iron Maiden mi nezbývá, než už se pro dnešní sváteční den rozloučit, předat Máňu Danovi a vyrazit vstříc odpoledním zážitkům. Naposledy vás tak dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl a budu se s dalšími parádními živáky na vás těšit zase zítra.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Sváteční guláš Radia Beat.
3: Hezký den mám, u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Na zámku v Horšovském Týně se před týdnem po několikaleté pauze opět otevřela prohlídková trasa věnovaná hraběnce Mitsuko Kudenhof Kalerky, jedné z prvních Japonek provdaných na konci 19. století do Evropy. Datum zahájení není náhodné, připomíná 22. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, symbolicky odkazuje na myšlenku evropského sjednocení, se kterou je rodina Kudenhof Kalerky úzce spojena. Ředitel Českobudějovického pracoviště NPU Petr Pavelec nám řekne víc.
4: Heinrich Kudenhof si ze své diplomatické mise přivezl manželku Japonku. Ona to byla skutečně evropská událost. On byl první evropský šlechtic, který prolomil všechna ta tabu. On ve svých dopisech píše, že obětuje celou svoji kariéru i pověst své rodiny, ale že legalizuje ten svůj vztah k Mitsuko. Tak v té době kolem roku 1895 se o této události psalo po celém světě, v evropských novinách, v amerických novinách, v australském tisku.
3: Česká expedice sdružení Gulag.cz objevila na své cestě po střední Asii pozůstatky stalinského lágru. Jeho vězni na začátku 50. let budovali v podstatě jako otrocká pracovní síla takzvaný turkmenský kanál. Ten měl spojovat Aralské a Kaspické moře, ale po Stalinově smrti v roce 1953 stavba skončila. Vězni dokončili jen 7 kilometrů kanálu na území současného Uzbekistánu. To je ze svátečního guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a Bruce Springsteenovi to platí dvojnásob, protože jeho živý vystoupení jsou prostě luxusní, co si budeme povídat. Tahle ta první úvodní písnička se jmenuje My Love Will Not Let You Down. To znamená, přeložíme, má láska tě nesklame. To začíná velice optimisticky, takovejhle živák. Dan Kouru vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat, je 14 hodin a 10 minut, a jak jste tedy pochopili, tahle hodina bude patřit Bruce Springsteenovi. No a budeme si hrát ze záznamu pecky. Ten záznam se jmenuje, je to i natočený film mimochodem, Bruce Springsteen and the E Street Band Live in New York City. A je to záznam z části turné, amerického turné v roce 1999 až 2000, jako vždycky velice úspěšného turné, co si budeme povídat. Tak další dva fláky z tohoto skvělého koncertu Proof It All Night a ještě jedna pecka se vyjede potom Two Hearts, tedy Dokaž to celou noc a Dvě srdce, Dokaž to celou noc. No to zní nadějně, co říkáte.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: nejživáku. Prodloužený víkend naživo. Na Beatu.
1: No přátelé, nevím jak vy, ale já prožívám neskutečný chvilky štěstí, protože konkrétně živák Bruce Springsteena mě opravdu naplňuje něčím kouzelným. Doufám, že jste na tom stejně nebo aspoň přibližně. My jsme poslouchali nádhernou skladbu z toho koncertu, který se jmenuje Bruce Springsteen and the E Street Band live in New York City a ta skladba se jmenovala Atlantic City. No a čekají nás další úžasný pecky z tohoto koncertu. Jedna, která přijde v zápětí, se jmenuje Mansion on the Hill, tedy Sídlo na kopci, a ta druhá, tak tu, přátelé, představovat nebudu, protože ji všichni velmi dobře poznáte. No a je to jeden z největších hitů Bruce Springsteena. Tak šup na to!

0: prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: Ano, úžasný chytáček trošku na vás. Vidíte, že tu písničku znáte. No, Born in the USA, ale trošku jiný verzi. No, co trošku, dost jiný verzi. Ale tady v té části koncertu Springsteen jakoby se vracel ke kořenům americké muziky. Slide kytary, bluesový zabarvení těch písní a posléze to pak rozjede zase v tom svém springsteenovském stylu toho stadionového roku. No a to je právě případ i skladby, která se jmenuje Nedívej se zpátky. To je docela dobrá rada. Někdy, přátelé, je to na psychický zdraví docela dobrý počin. Nedívat se zpátky a jít spíš dopředu. A já myslím, že v tomto názoru, nebo tento názor podpořím právě tou písní Bruce Springsteena. Don't look back, pojďme zase trs.

0: Co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu 5.
1: No já jsem vás chtěl vyzvat, abyste se ozvali, jak se vám to líbí, a ani jsem to dělat nemusel, protože už píšete, je toho hodně, tak jeden třeba mail za všechny. Ahoj Dané, naprosto famózní prodloužený víkend Bosse a nezaměnitelný zvuk E Street Bandu jsem poznal z prvního tónu. Bruce jsem se konečně dočkal loni v Letňanech. Tak čistý zvuk jsem snad nikdy neslyšel a 2:20 do nás pral jeden flák za druhým. Hudební nirvána, zdravíme všechny býťáky. Franto popsal to naprosto skvěle, protože takhle Bruce Springsteen opravdu hraje. Mám tady ještě jednu třeba, kterou stihnu teď tentokrát SMS-ka. Díky moc Bruce, moc za Bruce Springsteena, skvělá vzpomínka na loňský koncert v Praze, díky moc Tomáš. Tak, my se rozloučíme s Brucem Springsteenem, respektive Bruce Springsteen se s náma rozloučí písní Badlands, která taky zazněla na koncertu Bruce Springsteen and the Street Band live in New York City. Kromě jiných jako všechno přehrát za tu hodinu nestačím, ale aspoň ty význačné pecky rozhodně ano. Takže Badlands nakonec, no a už se budeme chystat na příští hodinu, přátelé. Aha, tam nás čeká další lahůdka. Takže se máte, ale opravdu bez prdele. Máte se v skutku na co těšit. What?

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Kefír není zázračná superpotravina, jak se o něm v poslední době moderně mluví, ani hrozba. Podle D-testu je pro většinu lidí bezpečný, má málo alkoholu a méně laktózy než mléko, citlivější, ale může způsobit potíže. Přínosy pro zdraví nejsou jednoznačné a závisí hlavně na celkovém jídelníčku. Ikona Prahy, tančící dům, slaví 30. výročí.
2: Při této příležitosti probíhá i velká výstava, která odhaluje i to, co zůstává běžně skryto. V galerii přímo v tančícím domě jsou k vidění dosud nezveřejněné fotografie ze stavby, archivní materiály a také proměny budovy za dobu její existence. Návštěvníci mají možnost vidět i technické zázemí a výstava nabízí i pohled do vnitrobloku tančícího domu. Honza Navrátil, Praha.
1: Vědci vyvíjejí chytré hodinky, které změří hladinu cukru v krvi světlem i bez píchání do prstu. Nová optická metoda dosahuje přesnosti blízké současným senzorům a do budoucna by měla výrazně zjednodušit život diabetikům. Poslouchali jste sváteční guláš na Beatu.

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: Jak jste poznali, přecházíme do další vynikající muziky od Springsteena k Led Zeppelin. To je můj sen, přátelé, co bych vám povídal. To je prostě úžasný, jak říkám, a znova to opakuju. Cítím se při dnešním vysílání, budu se tak cítit i zítra, i pozítří, opravdu skvěle, protože ty živý nahrávky, ty živý koncerty těch nejlepších z nejlepších jsou opravdu zážitek a rejpe to člověka, ale v takovým dobrým, jo, v dobrým slova smyslu, rejpe to do srdíčka, hladí to duši, budí to neskutečné emoce a doufám, že se cítíte podobně třeba, ne stejně, nikdo nejsme stejný, ale podobně jako já. Tak fajn. Led Zeppelin, to jste slyšeli. První skladba z projektu Celebration Day, z alba. Celebration Day je koncertní film a taky koncertní album kapely Led Zeppelin. Jeho nahrávání probíhalo na koncertu na poctu Ahmetu Erdoğanovi v prosinci 2007 v londýnské O2 areně. Kapela se zde představila ve své klasické sestavě, logicky mimo zesnulého bubeníka Johna Bonhama, ale který ho nahradil jeho syn Jason Bonham. To album vyšlo 19. listopadu v roce 2012. My jsme si hráli první skladbu Good Times, Bad Times. To je obrovský hit samozřejmě. No, obrovský hit. Oni, všechny ty tracky, které jsou na tomhle živém albu, jsou obrovský hity, co si budeme povídat. Tak já vám to tedy připomenu, co si teď pustíme, tři pecky. Vychutnejte si tu atmosféru, vůbec do toho nebudu vstupovat. Takže první bude Ramble On, Black Dog a For Your Life. Tak, příjemný poslech, užijte si ho a dejte si třeba i skleničku něčeho dobrého jako já a užijete si to fakt skvěle.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: Ano, je to tak, přátelé. Hudba kapely Led Zeppelin z desek zněla vždycky skvěle a velmi autenticky. V skutku bylo znát, že ty kluci se u nahrávání baví, že hrajou společně a že dokážou geniální písničku, jejíž zvuk a obsah a ta nádherná muzika dokáže přežít desetiletí i staletí. No a když to potom hrali živě, tak o to to bylo lepší. Nebo to je možná blbě řečeno. Ne, nebylo to o to lepší. Mělo to zase úplně další, jiný rozměr. Já myslím, že se mnou souhlasíte, když posloucháte tady tuhle nahrávku, tedy nahrávku, živou nahrávku Celebration Day Led Zeppelin. No a na této desce, na tomhle albu, živém albu, se objevily takový fláky, nakonec jsme si je hráli, Good Time, Good Times, Bad Times, Ramblin', Black Dog, In My of Dying for Your Life, jak jsme slyšeli před chvílí, tak další obrovský hity, jako třeba Trample Underfoot nebo Nobody's Fault But Mine. Tady máte Led Zeppeliny na stříbrném talíři, přátelé.

0: těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabídu.
1: Tady slyšíte, jak kapela Led Zeppelin, i když bez Johna Bonhama, ale v zastoupení jeho syna, zněla úžasně i v roce 2012. Pokud máte nějaký líbý pocity nebo i negativní, čemuž nevěřím teda, pište SMSky nebo e-maily a reagujte na tuhle skvělou desku, na tuhle skvělou atmosféru a skvělou muziku s kapelou Led Zeppelin. Tak, na koncertě nebo na tomto albu koncertním Celebration Day nesmí chybět samozřejmě z největších hitů téhletý hvězdní party, legendární party, tedy skladba Schody do nebe, tedy Stairway to Heaven. No a bude následovat skladba The Song Remains the Same. Vychutnejte si to.

0: koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Radio Beat.
1: Tak uznejte, že to byla úžasná hodinka s kapelou Led Zeppelin. Poslední živá píseň, myslím, o ten hub od této legendární geniální kapely. A přátelé, na příští hodinu už mám pro vás další chuťovku.

0: Radio Beat. Bítová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Bítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Bítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji chystají pro letošní sezónu nové prohlídkové okruhy i pozměněné expozice. Zámek Zákupy ukáže i sbírku obrazů, která patřila Adolfu Hitlerovi. Kastelán Vladimír Tregl k tomu říká.
3: Plánujeme symbolicky je ukázat o prodlouženém květnovém víkendu 8., 9., 10. května, protože právě osvobození toho 8. a 9. května souvisí i s tím, proč se vůbec ty obrazy staly majetkem tehdy československého státu a proč jsou dneska umístěné na tom Zákupském zámku. Ale dopředu upozorňuji, pokud někdo očekáváte, že tam uvidíte hajlující nacisty, neuvidíte. Je to německý realismus.
2: Na festival Svět knihy Praha, který se uskuteční od 14. do 17. května v areálu výstaviště, přijede nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal. Tanzánský spisovatel Gurnah se ve své tvorbě soustředí na zkušenost exilu, migrace a paměti. Sansal loni na Světě knihy získal cenu Jiřího Tainera, ale kvůli věznění si ji nemohl osobně převzít. Hlavními tématy letošního ročníku jsou historie a Evropa. Ze svátečního guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: největší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Pík.
1: No a jsme v další hodince a si už tušíte, komu bude věnována, no jasně, legendární kapele ZZ Top. Danko Hudová zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Je 16 hodin a 14 minut. Pojďme rychle k věci, jenom k té úvodní skladbě. Got Me Under Pressure, dostatně pod tlak, tak asi jste to zažili už v životě ne jednou, že vás někdo dostal pod tlak, ať je to ženská, třeba pánové, víte, nebo za mě snavatel. Přátelé, nepodléhat, držet se zuby, nechty svýho názoru, samozřejmě uznat svoje omily, ale nikdy se nedat. Já takhle vnímám tu písničku. Ale pojďme dál, já vám za chvilinku řeknu, z čeho je ta nahrávka, odkud pochází, z kterého je roku. V každém případě, teď už budeme čekat na autobus. Čekám na autobus, waiting for the bus. Potom Ježíš opouští Chicago, Jesus just left Chicago, a I am Nationwide, což je skladba, která by se dala přeložit jsem špatnej, ale celostátní, no to je takový blbý překlad, no jsem špatnej, ale zdaň mě všude, já bych to překladal takhle. To je jedno, jdeme do toho. ZZ Top, užijte si to. Muzika samozřejmě, teď to víte velmi dobře, která se poslouchá skvěle a ještě se na ní dá trsat a vytváří to zase dobrou náladu. Pohoda jazz, zkrátka, i když spíš u ZZ Top pohoda je ženský rok. No, dejme tomu.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Skladba před chvílí, skladba samozřejmě kapely ZZ Top, I am bad, I am nationwide, a teď přijdou další tři z tohoto živýho záznamu. Ten záznam se jmenuje Live from Texas. Je to živý DVDčko a živý album kapely ZZ Top, který bylo nahraný 1. listopadu 2007 a vydáno 24. června 2008. V Evropě bylo taky vydáno na audio CD 28. října 2008. Audio CD, pro mě to zní tak jako libě. Já jsem snad jedinej v republice, jak jsem si všim, který má ještě CD přehrávač. Jo. Všichni už to poslouchají. Já vždycky, když se zeptám, a pustí si to na CDčko, říkám, to vůbec nemám, tohleto, tak jsem asi taková už staroba, ale já jsem na ní, já jsem, přátelé, co se týče CD přehrávače, na svoji starobu hrdej. Ano, ještě se vrátíme tedy k vydání toho živýho alba Live from Texas kapely ZZ Top. Ve Spojených státech vyšlo CDčko 4. listopadu 2008. V Evropě dokonce můžete sehnat i vinylovou verzi, tedy jen tu audio, že? Tam samozřejmě žádný obrazový záznam není. Tak, tolik k tomuto a k týhletý kapele, nebudu tady hovořit o ZZ Top, mluvíme o nich často, nám jde teď o tu atmosféru, o živý nahrávky, nám jde o to, aby jsme si co nejdéle udrželi tu atmosféru té živé muziky, takže pojďme pokračovat dál. Pouštím ZZ Top z alba Živě v Texasu, tedy Live from Texas.

0: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: ZZ Top, Rough Boy. Nádherná písnička. Přátelé, muzika, která vzbuzuje emoce. Nekecejte, že ne. To je fakt jako úžasná záležitost, když je to hraný živě. Mně tady napadá jedna taková paralela. Já hrozně mám rád, někteří z vás to ví, kapelu ABBA, která už neexistuje samozřejmě, ale která byla fenoménem 70. let především, nakonec i těch 80. A ta byla podceňovaná ve svém rodném Švédsku. Prostě jí neustále hudební publicisti očerňovali, že je to příliš popový, že je to povrchní, vůbec to není pravda, samozřejmě ty jejich písničky jsou prostě úžasný a když si pak necháte přeložit třeba ty texty, tak je to v skutku o životě, ano? Proto někdy nemám rád hudební publicisty, pánové, já se vám omlouvám, někdy prostě nemáte pravdu. A stejný osud v tom Texasu, když začínali ZZ Top, tak přesně takhle na ně bylo pohlíženo, že je to kapela v podstatě taková, která zapadne, která je jako mnoho dalších a tak dále a nikdo nerozpoznal tu jejich skutečnou originalitu. Nakonec zaplať pánbůh, pánbůh požehnal týhle kapele a dostal jí prostě tam, kde má bejt, kde vždycky měla bejt. Tak to se mi na tom líbí. Jenom chci říct, že všechny, přátelé, všechny začátky jsou těžký. Takže teď mladí posluchače, nebo ti, kteří, nebo i starý posluchače, téno, který chtějí třeba založit kapelu a hrát a chtějí vyjádřit svůj názor, své pocity, city, tak se nenechte odradit. Prostě když někdo bude zrovna ti, kteří neumějí zahrát ani G na kytaru, tak vás budou kritizovat za blbou muziku. Nenechte se odradit prostě a jděte do toho. Tak, skončíme, přátelé, já tady koukám na čas, kurně nám to letí zase, šup, tak si dáme takový velký hity kapely ZZ Top. Nakonec týhle hodiny pak nás čeká další výborná parta. Určitě budete mít radost, ale teď zpátky. Gimme All Your Lovin'. Zkusím ještě Sharp Dressed Man. Rozhodně chci pustit ještě skladbu Lex. Já si to tady spočítám, jestli se mi to tam vejde. A když jo, tak to všechno spustím najednou a to jsou věci, jak víte, kdy můžeme trsat a házet prdelí na židli, v mém případě, jo, tak si to užijte a jdeme do ZZ Top a pak nás čeká další nářez. Já to můžu prozradit. Český nářez! Hey, slow down now, gotta bump it up a little bit. Give the

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Téměř pětina lidí v Česku žije bez partnera, častěji nedobrovolně muži než ženy. Dlouhodobá nezadanost u části mladých mužů vede k frustraci, zhoršení psychického zdraví a někdy i k příklonu k toxickým komunitám. Odborníci upozorňují na zastaralé představy o vztazích, které situaci zhoršují. Plainspotting neboli sledování či fotografování letadel je atraktivní hlavně v oblasti pražského letiště Václava Havla.
4: Kromě terasy je to val u Kněževse nebo Hostivic. Brněnské Tuřany mají také co nabídnout, stejně jako Ostrava Moštov. Kde však bude pár let ticho, je vojenská základna Čáslav. Švédské Gripeny odlétly do Pardubic a české Alky do Náměště nad Oslavou. Důvodem je nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních 70 let. Na tu mají stavbaři 2 roky. Pak začne přístavba supermoderního kampusu s názvem F-35. Tím je jasné, jaké stroje se zde usídlí a budou zajišťovat obranu země. V roce 2031 na plochu dosedne ze Spojených států amerických prvních 6 stíhaček. Tím se vzdušné síly armády České republiky zařadí do aliančního elitního klubu. Z Čáslavy Luboš Dvořák.
3: Android nově ověří e-mail v aplikacích automaticky bez opisování kódů a přepínání mezi obrazovkami. Registrace i změny nastavení tak budou rychlejší a pohodlnější. Funkce je zatím dostupná na novějších telefonech a postupně ji začnou podporovat jednotlivé aplikace. To byl další sváteční guláš na Beatu.

0: koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: 17 hodin a 12 minut posloucháte Rádio Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Tak a vy jste asi v úvodu téhle hodiny poznali, komu bude věnována tato hodinka, živá hodinka, tedy živým nahrávkám určité kapely, no a je to jasný, jsou to Kabáti. Kabáti jsou fenomén českého big beatu. Sami víte, pokud jste jejich fanoušci, a pokud nejste, tak to asi víte taky, že na jejich koncerty chodí mraky lidí. To nejsou stovky, to nejsou tisíce, to jsou už i desetitisíce, troufám si říct. Ta kapela si to určitě zaslouží, protože hraje muziku, která, jak často některý kritici nebo i posluchači říkají, že to je takový moc jednoduchý nebo co, poslechněte si texty kapely Kabát. Ty texty, neříkám, že všechny, ale řada z nich jsou úžasný. Jo. Kdo ví, jestli třeba, to je moje milovaná píseň. Jo, Colorado, vůbec to album je fantastický. Ta kapela je neskutečná, jak vyrostla. Jak se, jak to říct, vykrystalizovala, protože oni vyrůstali z takového toho severu, severního hard rocku, metalu, že jo, kde to fakt jenom dunělo a nešlo o nic jiného, ale Kabáti to fakt dokázali vycizelovat do opravdu velmi kvalitní muziky. Tolik k tomu. Už víc komentářů mít nebudu. Pustím tuhle hodinu Kabáty a vychutnejte si tu jejich jadrnou muziku, protože i právě muzika kapely Kabát vám dodá energii. Rozhodně. Věřte mi.

0: diváky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a pokračujeme v přehlídce živých písní nebo koncertního provedení písní kapely Kabát, která ty koncerty má luxusní a lidi se výborně baví. Co bych k tomu měl říkat víc? Vůbec nic. Ježišmarja, a ještě se mi to rýmuje. Pojďme do toho. Bum bum tequila. Znáte to? Ta, jak se říká, tloučená tequila, nebo nějak tak se tomu říká. Jednou jsem to pil, výborně jsem se potom ožral.

0: Krok na Rádiu B.
1: Je tady tma jak v ranci, začnou vylejzat mrtvoly a nemrtvoly, alkoholici a nealkoholici, a také Calamity Jane.

Ano, přátelé, ale všichni jistě víme, že není třeba bátí se mrtvých, je třeba bátí se živých, je třeba bátí se alkoholu a omamných jedů. Ani naše karty zdravotní už nejsou tak čisté, jako byly kdysi. Ale co se dá dělat, když je to tak dobrý? Bohužel, jednou nás!

0: v Radio B.
1: Tak si z nás neberte žádný příklad, přátelé, aby vám doktor jednou neřekl: kamarádíčku, dávám ti jeden den.

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: No nevím jak vy, ale já si to s kabátama skvěle užívám. Tak je co? Začíná jaro, ty teplý dny se blíží a blíží, když dneska to je takový trošku na prdous, že jo? Bylo teplejc, ale nebojte, to všechno přijde. V každém případě hudba zahřeje. A co se týče kabátu, tak určitě taky. Já tady mám vzkazy od vás. Já jsem mluvil o tom, že jsem si stěžoval, že jsem snad jedinej, co ještě má doma CD přehrávač a kupuje si CDčka. Jo? Ale vy jste mi udělali radost, přátelé, že jste mě v tom nenechali. Ahoj, Dané, s těma CD nejsi sám, je nás víc, mimochodem kousek od rádia na Barče bývá 4x do roka burza vinilů a CDček, Pavel. Výborně, díky, no tak já budu, no jo, tam se, no ty CDčka už jsou archivní, že jo? Už to skoro tak vypadá. Další vzkaz. Ahoj, Dané, nebudeš sám, CD, LP i kazety, no tak LPčka jdou do mody, to jo. CD, LP i kazety si občas přehrají, je to nostalgie, jsem jen posluchač, Dnešek super, ZZ Top nemá chybu, Robert 1957. To bude asi ročník. Roberta, seš mladý kluk. Ahoj, přeji všem krásný koncertní den a taky mám CD přehrávač, je mi 45 letos a taťkovi je letos 70. A stejně mu kupuji pořád CDčka a pak to spolu válíme, až ti to dneska hraje. Nebo ať ti to dneska hraje, aha. Přeje Míra, Kolbaba, mladší i starší. PS, ne, není to náš strejda, Jiří Kolbaba. To je asi myšleno. Ne, to není Kolbaba, to je byl Klapzuba. To je Kolbaba byl ještě jiný. Jasně. Tak, jedině CD tu kvalitu nenahradíš, někdo napsal, tady ještě píše spoustu, já tady vyberu jenom tady ještě nějaký vzkaz, víkend je Lusk, super Ríša, díky, buď zdráv, Dané, štěstím se tetelím, dík za Led Zeppelin, Šaman z Libišan. Přátelé, děkuju, nebo my děkujeme, že jsme se trefili do vaší nálady, do vašeho vkusu. Já se ani nedivím, protože ty živáky jsou fakt luxusní a já se taky perfektně bavím, co si budeme povídat. Tak pokračujme. Máme tady hodinu kabátů, jsme prekabátili do hodiny kabátů. Co tady mám dál? No, mám tady další živý nahrávky. Strálu, to je skvělá pecka. Lady Lane tady, no mám toho hodně. Pojďme do toho, pojďme se bavit.
2: A když je k tomu...

0: Ve studiu jsou skvělí.
1: Na pódiu jsou ještě lepší.
0: Prodloužený víkend naživo.
1: Na Rádiu Beat.
2: No, já si myslím, že to platí i o kabátech, že ve studiu jsou výborní, točejí skvělé, skvělý nahrávky, zvukově skvělý, ale ty koncerty mají zase tak trošku tu nadstavbu, mají tam něco navíc a kdo se tam na ten koncert dostane nebo kdo se ho účastní, tak má určitě výborný pocit, skvělý autentický zážitek. S kabáty se loučíme, přátelé, protože končí další hodinka, takže já ještě stihnu pustit od kabátu. Schořil nám dům, dáme ještě Šamana, ne, Opilci v dějinách, no ta nesmí chybět, či Porcelánový prasata. A pak už nás čeká další partička, která je tedy aspoň pro mé srdce to nejexkluzivnější, co mě někdy v životě, co se týče muziky, potkalo, přátelé. Tak se nechte překvapit, za chvíli to zazní, jdem do toho.

0: krasy krok.
1: Není všechno tak, jak se píše, není všechno tak, jak se povídá. Teď vám to dokážeme v naší starý písničce, že i chytrý hlavy nepřišly na velký vynálezy střízlivý. Obnáš!

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám, u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Na zámku v Horšovském Týně se před týdnem po několikaleté pauze opět otevřela prohlídková trasa věnovaná hraběnce Mitsuko Kudenhof Kalerky, jedné z prvních Japonek provdaných na konci 19. století do Evropy. Datum zahájení není náhodné, připomíná 22. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, symbolicky odkazuje na myšlenku evropského sjednocení, se kterou je rodina Kudenhof Kalerky úzce spojena. Ředitel českobudějovického pracoviště NPU Petr Pavelec nám řekne víc.
3: Heinrich Kudenhof si ze své diplomatické mise přivezl manželku Japonku. Ona to byla skutečně evropská událost. On byl první evropský šlechtic, který prolomil všechna ta tabu. On ve svých dopisech píše, že obětuje celou svoji kariéru i pověst své rodiny, ale že legalizuje ten svůj vztah k Mitsuko. Tak v té době kolem roku 1895 se o této události psalo po celém světě, v evropských novinách, v amerických novinách, v australském tisku.
2: Česká expedice sdružení Gulag.cz objevila na své cestě po střední Asii pozůstatky stalinského lágru. Jeho vězni na začátku 50. let budovali v podstatě jako otrocká pracovní síla takzvaný turkmenský kanál. Ten měl spojovat Aralské a Kaspické moře, ale po Stalinově smrti v roce 1953 stavba skončila. Vězni dokončili jen 7 kilometrů kanálu na území současného Uzbekistánu. To je ze svátečního guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: všech nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabíto.
1: Tak co, přátelé, říkáte tomu závěrečnému živáku, tedy té závěrečné hodině dnešní, odpolední, podvečerní, z živáky Pink Floyd? Já myslím, že řada z vás to určitě přivítala s povděkem, tak tady mám jednu SMSku za všechny, nebo všechny, no tak za vícero, abych to takhle upřesnil. No tak konečně, Floydi, k večerní opíkačce. Díky, Dané, zdraví Martin z Lejkou z Blanska. Nevím, jestli z Lejkou, jestli by to neměla být Lenka, ale možná se Martin překlep, ale to je jedno. Tak Martin z Lejkou nebo z Lejkou. V každém případě zdravím. Díky za tuhle SMSku. No já si myslím, že ty Floydi se na ten podvečer dnešní, co říkáte, výborně hoděj. Tak si to pojďte vychutnat. Já budu pouštět, prosím vás, živý nahrávky, které jsou na tom 4CD Pulse, což je v podstatě záznam z obrovského turné. Jedna zastávka byla i v Praze kdysi dávno, pamatujete si, jak pršelo na Strahově, bylo to úplně šílený, ale zároveň krásný, protože ta laserová show na těch Floydech díky toho, tomu dešti byla v podstatě ještě kouzelnější. Ano, šli jsme pak domů, měli jsme po kolena žlutý nohy od bláta strahovskýho, ale zážitek to byl překrásný. Strašně rád na to vzpomínám. No a právě tyhle nahrávky jsou z různých těch míst, kde se Floydi stavili a jsou nashromážděny v tomhletom 4CDčkovým kompletu, který měl samozřejmě řadu dalších ještě i vinylových vydání, rozšířených a tak dále, protože je to opravdu unikátní záznam, perfektně technicky zpracovaný, takže jsou to ty nahrávky, mají obrovskou kvalitu, dá se to poslouchat opravdu v takový opravdu super kvalitní zvukový podobě, což je úžasný. Tak jo, tak my si teď pustíme Astronomy Domain, pak si pustíme, to je stará nahrávka, že jo, z začátku tvorby kapely Pink Floyd, a pak si pustíme skladbu What Do You Want From Me, to už je samozřejmě novější, no a nebudou chybět ještě další a další. Tak aby jsme si pustili ty největší, nebo řadu těch obrovských hitů od Floydu, tak to nám na to samozřejmě hodina nestačila. Zkusil jsem vybrat to, co by mohlo být pro vás zajímavý a hlavně příjemný, jo? Tak jdem do toho.

have to be like this. All we need to do is make sure.

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nadspané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: Ano, to je co? Keep talking živě. Skladba, nádherná skladba z alba Divismel. Fantastická záležitost. Přátelé, byl jsem tam. Všechno jsem to slyšel živě. Tak, jak to znělo na tom Strahově, tak to zní i na této živý desce. Tedy 4CDčku, který se jmenuje Puls. No a co bylo pro mě naprosto skvělým zážitkem v té tmě, v tom dešti, v těch úžasných světlech, v tom nádherném zvuku, v té úžasné atmosféře, úplně jsem cítil ty tisíce lidí, co s náma byli na tom Strahově, jak jsme tam byli společně, jak to vnímají úplně všichni stejně. Byli jsme na jedný notě, jak se říká, že jo, nebo ještě jinak se to prostě říká, na jedný struně, nebo já nevím, jak to mám ještě jinak říct. Ale mělo to úžasnou atmosféru, takový sounáležitosti, no to bylo 90ky stanom, já myslím, že jo. Jsem byl ještě krásný, mladý, hebký, takže to bylo dávno tomu. No a skladba Learning to Fly, která byla už taky natočena samozřejmě bez Rogera Watersa, to už byl ten projekt Nových Floydů bez něj, ale úžasná věc. A já tu studiovku miluju, to já neříkám, to je nádherná. Ale živě, přátelé, tam byl takový, tam měli kluci, nebo pánové z Pink Floyd, tam měli mladý kluky a jeden byl takový perkusista, bubeník, perkusista, který byl obložen mraky různými bubínky, timbales, jo, konga, bonga, všechno to tam měl, obrovský činely nad hlavou, že k ním až doskakoval, to byly spíš gongy než činely, no něco neskutečného. A ten kluk na to dělal výborné věci. A právě ve skladbě Learning to Fly tam vyskakoval a hrál ten úvod, který je takovej opravdu až takový magický, jo? Jak tam hrajou ty bubny na začátku téhle skladby, co se týče tedy té koncertní verze, myslím. No naprosto jsem byl okouzlen. Já jsem to takhle viděl a slyšel, něco tak úžasného, přátelé, poprvé v životě.

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: Pamatuju si, jak kdysi dávno jsem jedný slečně hrál, která byla hrozně nešťastná, je to fakt dlouho, která byla nějaká nešťastná, měla problémy v životě a chtěla zahrát, aby se potěšila nějakou písničku ode mě. A já jsem jí zahrál právě od Floydu tuhletu skladbu, která teď před chvílí dozněla, která se jmenuje Coming Back to Life, tedy návrat k životu. A ona, ta písnička, tak vyzní. Velice optimisticky, je taková víceméně zároveň melancholická, zároveň optimistická, hlavně úžasná a hladivá, jak bych tak řekl. Tak jsem ji tam taky teď zařadil jako vzpomínku na kdysi, nakonec týhletý hodiny. Přátelé, končíme s živákama pro dnešní den. Zítra s Jirkou samozřejmě budeme pokračovat a už se těším. Hele, máme tady výborný alba, výborný živáky. Budete určitě potěšeni, doufám, stejně jako dneska. Tak fajn. Tak my si pustíme poslední živák od Floydů. Za chvilinku už přichází páteční flám, takže můžete pařit až do rána, co se budeme povídat, tak nakonec. Dneska je volno, zítra bude volno, tak můžeme být všichni velmi, velmi šťastní. Díky za spolupráci, psali jste krásné SMSky i maily, tak doufám, že v tom budeme zítra pokračovat, abyste se vyjádřili k těm nádherným živákům, který i zítra, samozřejmě, jak už jsem řekl, budeme pouštět a budeme společně poslouchat. Moc děkuju za pozornost, mějte se hezky, krásný zbytek svátečního pátku, nebo pátečního svátečního podvečera vám přeje Dan Kohout. Tak čus.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rádio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodeji Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
2: V mailboxu si vyzvednu svou bítovou rozhlednu, večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Odpočívej v pokoji, nic už nemá cenu. Nebo že by snad přece. Vinylové album kapely Folimanka Blues míří k podstatě doby. Na povrchnosti není čas. Je to dneska temná, těžká a hořká, jako ten nejlepší stav. Když už se na ní objeví humor, tak spíš takový, že z něj zamrazí. Myslet si o ní můžete lecos, ale nikdo neřekne, že je obyčejná. Odpočívej v pokoji. K dostání u všech dobrých distributorů. Vychází s podporou Rádia Beat.
1: Další.
2: Tak, co pak vás k nám přivádí?
3: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
2: Ukažte. Aha.
3: Je to vážné?
2: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
3: Co to je?
2: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
4: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
5: Jen to trochu leze do peněz.
4: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin na Rádiu Beat.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Classic Rock na FM. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.